Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio B.

Radio Beat. Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

How high? Oh yeah. Oh yeah. Oh babe, I love that way you walk.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

vím, že pláčem to skončí. Já už sotva se vrátím. Breč, tak raději to zkrátím. Měl jsem tě rád.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Hypotéka na běžný třípokojový byt je dnes pro lidi s průměrnou mzdou téměř nedostupná. Jednotlivec na ní dosáhne už jen v Ústí nad Labem. Ve většině krajských měst pomůže až společná žádost dvou lidí. V Praze a Brně nestačí ani dva průměrné příjmy. Národní technické muzeum nedávno otevřelo v Praze novou expozici, budovu i 19 milionů známkových sbírek převzalo od České pošty a tamní výstava tedy potěší hlavně milovníky filatelie.
2: Ve Mlýně v centru Prahy muzeum otevřelo novou expozici, která nese název Technika na poště. Věnovaná je technice, poštovnictví a také komunikaci. Technické muzeum jako nový vlastník domu tu zároveň obnovilo i prezentaci unikátních biedermajerovských interiérů s nástěnými malbami Josefa Navrátila. Ještě doplním, že otevřeno je tady od úterka do neděle vždy mezi 9 a 18 hodinou. Tak se zastavte, určitě je na co koukat. Hezký poštovní zážitek přeje Honza Navrátil.
1: Vědci upozorňují na jev zvaný modelový kolaps, který může zhoršovat kvalitu odpovědí umělé inteligence. Vzniká tím, že se modely učí z obsahu vytvořeného jinou AI a postupně ztrácejí originalitu i pestrost. Podle odborníků jde o reálné riziko, i když firmy se mu snaží bránit a udržet kvalitu dat. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Padlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňůr prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděný.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v České republice. Součástí expozice jsou cihlářské vozíky a návštěvníci uvidí film o historii cihlářství. Řady cihel jsou i venku na dvoře úřadu. Starosta Sulejovic Jan Masopust pro nás má informaci o unikátech.
2: Máme tady v současné době už zhruba 750 cihel. Sbírka se nám stále rozšiřuje. Není to už dneska jenom u těch starých kouscích, ale jsou to vlastně i kousky, které mají svou jedinečnou hodnotu, protože některé nápisy mají obrácená písmenka. A pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
1: Muzeum je otevřené v době provozu úřadu nebo na objednání. Přinést sebou můžeme i cihlu do sbírky. Z bývalého lomu Libouš v Ústeckém kraji vznikne jezero, které se následně propojí s vodním dílem Nechranice. Vznikne druhé největší vodní dílo v republice po přehradě Orlík. Do Španělska by letos mohlo dorazit až 100 milionů zahraničních turistů a země se přiblíží světové jedničce, kterou je Francie, napsal to server BBC. Návštěvnosti nahrává fakt, že část turistů se kvůli válce vyhýbá Blízkému východu, Turecku nebo Kypru. Loni do Španělska dorazilo podle oficiálních statistik 97 milionů turistů, zatímco do Francie přes 102 miliony. Spojené státy jsou až třetí, následují Turecko, Itálie, Mexiko a Čína. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: Milé býťačky, drazí býťáci a roztomilá býťáčata, máme 9 minut po 8 hodině, neděli 28. června a od mikrofonu Rádia Beat vám přeje dobré ráno Tomáš Písař. Celý den, stejně jako včera, se budeme věnovat naší singlové historické hitparádě. Tedy nikoli v těm singlům, které byly nejúspěšnější, nejprodávanější či třeba nejposlouchanější, ale v každém případě těm, které byly první, tedy první singly těch nejznámějších interpretů, těch, který máte rádi. V některých případech to úplně komerčně nevyšlo, v jiných případech právě ten první single znamenal start k ohromným výšinám. No a my začneme tak, jak jsem vám sliboval včera při svém odchodu před 7 večerní, že si dáme první single skupiny Queen, což byla píseň Keep Yourself Alive. Napsal ji kytarista Brian May a je úvodní skladbou také na debutovém albu skupiny z roku 1973. Jako první single skupiny Queen byla vydána spolu se skladbou Son and Daughter na straně B. Skladba Keep Yourself Alive byla po svém vydání do značné míry ignorována posluchači i kritiky a nedostala se do hitparád na žádné ze všech stran Atlantiku. Ovšem v roce 2008 časopis Rolling Stone zařadil písničku na 31. místo do seznamu 100 nejlepších kytarových skladeb všech dob. Prostě dozrála. Podle Marka Hodkinsa, autora knihy Queen The Early Years, vznikla skladba Keep Yourself Alive s akustickými kytarami během zkoušení Queenů v Imperial College a v zahradě na Ferry Road už v roce 1970. V té době Queen ještě nenašli stálého baskytaristu. Skupiny tvořili zpěvák Freddie Mercury, kytarista Brian May a bubeník Roger Taylor. May uvedl, že text napsal sám a považoval ho za ironický a vtipný. Ovšem, jeho smysl se úplně změnil, když ho zpíval Mercury.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: První songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: Je 9:15, posloucháte Rádio Beat v neděli 28. června a dobré ráno vám přeje Tomáš Písař. A jak jsem před chvilkou říkal, i dnes se budeme věnovat o něm prvotinám nejrůznějších i nejslavnějších rockových kapel, tedy jejich prvním singlům. Například taková americká rocková skupina Grand Funk Railroad vydala své debutové album pod názvem On Time 25. srpna 1969, a to rovnou u společnosti Capitol Records. I debutový single kapely hovoří o čase. Jmenuje se Time Machine a dostal se do top 50 v žebříčku singlů. No a když už je řeč o čase, Grand Funk to odsýpalo docela rychle. Původní trio se sešlo už v roce 69. Poprvé dosáhli uznání na Atlanta International Pop Festivalu ve stejném roce. V zápětí podepsali nahrávací smlouvu, jak jsem říkal, rovnou s Capitolem, a už v srpnu stejného roku kapela vydala své první album, jak jsem říkal, s názvem On Time, kterého se prodalo přes 1 000 000 kopií. No a právě z něj pochází i následující single.

0: Na začátku bylo slovo.
1: Kluci, no natočíme něco.
2: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
3: I na Rádiu Beat, i u vás doma je 9:05, posloucháte Rádio Beat, dobré nedělní ráno přeje Tomáš Písař a s námi tu teď budou Rolling Stones, kteří v roce 1963 zahájili své první turné po Velké Británii. Tehdy hráli chicagské blues, včetně písní Chucka Berryho a Bo Diddleyho. Jejich název se tenkrát psal jako Rolling Stone, tedy v jednotném čísle a s apostrofem místo koncového G. Společnost Decca Records, která odmítla podepsat smlouvu s Beatles, se tentokrát chytila za nos a dala Rolling Stones nahrávací smlouvu s výhodnými podmínkami. Kapela měla dostávat licenční poplatek 3x vyšší, než je obvykle poskytován novému umělci, plnou uměleckou kontrolu nad nahrávkami a dokonce i vlastnictví masteringových pásků. Cover verze písně Come On od Chucka Berryho byla prvním singlem Rolling Stones, vydaným 7. června 1963. Kapela ji odmítala hrát na živých koncertech. Na manažerův pokyn si členové fanklubu kupovali singly v obchodech s deskami, které se počítaly do žebříčku, což pomohlo písničce Come On dostat se na 21. místo v britské hitparádě.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět.
1: Na začátku byl song
0: na Radio Beat.
2: Plastic Bertrand, který nám teď dospíval, byl takovou krotší francouzskou odpovědí na britské drsňáky typu Sex Pistols a právě na ty, respektive na jejich první nahrávky, v této chvíli dojde. Anarchy in the UK je syrová zárodečná nahrávka oficiální punkové hymny Sex Pistols. Zachycuje kapelu zkoušející v jejich malé zkušebně na Denmark Street v Londýně měsíce před vydáním oficiálního singlu. Později se objevilo na legendárním bootlegu Spunk a následných retrospektivních albech. Sestava kapely byla nejklasičtější, tedy zpěv John Lydon, čili Johnny Rotten, kytara Steve Jones, basa Glenn Matlock a bicí Paul Cook. Demo z července 1976, nahráno před jejich nechvalně známými televizními vystoupeními a chaotickými turné Anarchy, neobsahuje přece jen částečně uhlazenou podobu finální studiové verze, jakkoliv v 77. by nikdo neřekl, že byla nějak učesaná. Demo zdůrazňuje agresivní a drsnou kytarovou hru Steva Jonese a slouží jako zásadní historický dokument přesného okamžiku, kdy se formoval britský punkový rockový zvuk. Dejte si takhle v neděli před 9.

Label Society nám dohráli svoji Angel of Mercy přesně v 9 hodin, je neděle 28. června a krásné ráno vám od mikrofonu Rádia Beat přeje Tomáš Písař. A když krásné ráno, tak také popřejeme k svátku. Je vás dneska dost, tedy Lubomír, Lubomíra, Beata i Beatus, Serena a Serenus a taky Svatomír. Tož všechno nejlepší. No a pokud je vám tohle k oslavě málo, tak vězte, že můžete z Bulhary i Srby oslavit Vidovdan, případně Den ústavy Ukrajiny. No a když už mluvíme o těch aktualitkách, tak vězte, že včera byl opět překonán historický český rekord, pokud jde o teploty. V Doksanech naměřili 40,6 stupně Celsia. I dnes má být skoro jasno až polojasno, na západě večer s možnostmi lokálních bouřek. Denní maxima opět mezi 630 a 40 stupni. Vítr proměnlivých směrů a trošku si oddychneme ve čtvrt na 10 večer, kdy sluníčko zapadne. Přesto přeji hezký den. Na vás se kromě mě těší teďka v této chvíli třeba Zeppelini, Spencer Davis Group nebo Katapulti.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeji, Petr Šimáček. Řidiči mohou dostat pokutu až 1500 korun za špatně umístěnou palubní kameru v autě. Policie doporučuje umístit zařízení co nejvíc za zpětné zrcátko a nemít volné věci na palubní desce kvůli výhledu. Pro milovníky Nízkých Tater a slovenských hřebenovek přišla špatná zpráva. Více Kuba Turek z Horydoly.cz.
2: Klub slovenských turistov vyhodil z Nízkotatranské chaty Milana Rasislava Štefánika, neboli my starší to známe jako chatu SNP, dlouholetého chataře Igora Fabricia. Ten tam byl od roku 1991 a každý, kdo se tam v posledních letech někdy vyskytl, viděl, že chata jde stále dopředu. Sice pomalu, ale pořád se zlepšuje. No a 4 roky před vypršením nájemní smlouvy ho vyhodil právě klub slovenských turistov a je to pokračování velmi nepříjemné aféry, protože klub slovenských turistov začal řádit v loni ve Vysokých Tatrách, kde mu patří 4 chaty a ve 2 z nich odstranil dosavadní nájemce neboli chataře. Už teď víme, že noví chataři na webu bazoš.sk schánějí letní nosiče a uvidíme, jak to dopadne.
1: Zájem o dávno nevyráběné přehrávače iPod znovu roste, hlavně mezi mladými lidmi. Láká je jednoduché zařízení bez sociálních sítí a algoritmů, které umožňuje soustředěný poslech hudby. Použité iPody se dobře prodávají a kolem nich vzniká aktivní komunita fanoušků i opravářů. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: way to heaven.
1: Nejslavnější z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu B.
2: Máme 14 minut po 9, posloucháte Rádio B. Dobré ráno vám v neděli 28. června přeje Tomáš Písař. No a náš singlový víkend je v plném proudu. More Than Feeling, píseň americké skupiny Boston, vydaná jako hlavní single z jejich debutového alba s názvem, pozor, překvapení, Boston z roku 1976. Single vyšel v září téhož roku s písní Smokin' na straně B. V americké hitparádě se dostal na 5. místo. Autorem je Donald Thomas Schultz, zakladatel, hlavní skladatel, hlavní kytarista, klávesista a taky jediný stálý a původní člen Boston. Dokončení písně More Than Feeling trvalo Schultzovi 5 let. Napsal text na základě myšlenky ztráty někoho blízkého a způsobu, jakým hudba dokáže člověka propojit se vzpomínkami. Ačkoliv není prý založen na žádné konkrétní události v Schultzově životě, jméno Marianne si půjčil od své sestřenice. Je to jedna ze 6 písní, z nichž 5 se nakonec objevilo na albu Boston, na kterých pracoval ve svém sklepě v letech 1968 až 1975, než Boston získal nahrávací smlouvu. Single se tedy objevil na pultech v září 76. roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: Tak co pak se nám to tady teď roztáčí za singlík? Atomic Rooster, britská progressive rocková skupina složená z bývalých členů The Crazy World of Astro Brown. Tahle kapela na samém počátku 70. let produkovala tak hutný, v textech mnohdy i ponurý, ale v každém případě syrový hard rock v takovém nasazení, hlavně pak na život teda, že se její jméno v období od září 70 do června 71 ocitalo v dobovém tisku vedle tehdy již plným jasem zářících hvězd tohoto stylu, jako byly tenkrát třeba Sabati, Purple, Led Zeppelin nebo Uriáši. A lze jí tedy směle řadit mezi hardrockové legendy. Uzavřeli velmi rychle smlouvu s BNC Records a už v prosinci 69 začali nahrávat své debutové album. V únoru 1970 vydali svoji první bezejmenou desku s názvem Atomic Rooster. No, bezejmenou. Možná, že ten název se lišil, pokud jde o desku, od názvu kapely tím, že ve slově Rooster tam byly psána dokonce 3 O místo 2. A taky s prvním singlovým hitem o pátku 13.

0: První songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: No a my tady v této chvíli máme první single od Dire Straits. Sultans of Swing, píseň skupiny Dire Straits, kterou napsal zpěvák a kytarista Mark Knopfler a zná ji každý. Dire Straits nahráli demo už v červenci 1977.

vystoupením Dixielandové jazzové kapely, jejíž vystoupení sledoval Mark Knopfler, jež hrála v rohu téměř prázdné hospody v jižním Londýně. Na konci vystoupení zpěvák oznámil jejich jméno, tedy Sultans of Swing. Knopfler zhledal kontrast mezi jejich ošuntělým vzhledem a ošuntělým okolím a jejich honosným názvem zábavným a název i celá píseň pro první single byly na světě.

0: Na začátku bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
2: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
3: Tak si před desátou hodinou dáme nějaký český kousek, co říkáte. Skladba Jsem z toho jelen od skupiny Pražský výběr vyšla v roce 1978 jako otvírák na jejich legendární desce Žízeň. Tento jazzrockový kousek pochází z období, kdy kapela hrála v odlišné sestavě než v pozdější éře Nové vlny a rozhodně i jinou hudbu s jiným soundem. Pražský výběr jako takový založil Michal Kocáb jako odnož pražského big bandu v roce 1975. Ke spolupráci si přizval hudebníky Jiřího Nýdrle, Ondřeje Soukupa a Jana Žižku. Skupina se od začátku vývoje ubírala směrem k jazzroku. V prvních fázích pražského výběru docházelo k častým personálním změnám. V roce 78 tedy vydali první album Žízeň. K jehož realizaci byli přizváni i hosté. Celkem šlo o 16 hudebníků. Po vydání desky došlo ke zmrazení aktivit a přerušení činnosti skupiny až do roku 1980, ale to už by byla jiná pohádka. V této chvíli Jsem z toho jelen.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na výlety českým rájem.
2: Pojem český ráj se začal používat v polovině 19. století návštěvníky lázní Sedmi horky. Původně ho do textu budoucí naší hymny zakomponoval Josef Kajetán Tyl, ale skladatel Škroup mu do toho v korektuře hrábnul a místo části verše Český ráj to na pohled tam dal zemský. Tyl to přešel mlčením a český ráj se prosadil i bez toho. Tolik historická fikce a la Zimmermann. Současný český ráj si žije jiným životem. Třeba novou podobu má putovní hra Za pověstmi. Je rozdělena na kratší trasy, které jsou dostupné veřejnou dopravou a vhodné tak i pro výlety prarodičů s malými dětmi. Autoři se vrátili k době analogové, když s překvapením zjistili, že data ve skalách nejsou všude přítomna a tudíž vše řešící apky nefungují a vzniká stresová panika. Stačí si prý v infocentru vyzvednout papírový hrací plán a přibalit obyčejnou tušku či voskovku. Děti pak v terénu pátrají po speciálních reliéfních štítcích, když štítek najdou, tuškou si symbol jednoduše obkreslí do svého plánu.
1: V malém argentinském městě Cutralco nedávno odhalili obří sochu národního fotbalového hrdiny Lionela Messiho. Dílo zobrazující kapitána úřadujících mistrů světa váží 70 tun. Výškou 26 metrů překonalo zatím nejvyšší Messiho skulpturu z Kalkaty. Město v Patagonii s 35 tisíci obyvatel si od uměleckého díla slibuje, že podpoří turistický ruch. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět.
1: Na začátku byl song na Rádio Beat.
2: Dobré dopoledne vám, 12 minut po 10. od mikrofonu Rádia Beat přeje Tomáš Písař. No a pokračuje naše singlová hitparáda, v níž nejde o prodeje, nejde o oblíbenost, jde o prvenství. Fallout je tedy první single Police z května 1977. Znovu byla vydána o 2 roky později. Tahle skladba, která nebyla součástí alba, se objevila později na řadě kompilací a živáků. Napsali bubeník Stuart Copeland a byla jednou z prvních písní, které představil zpěvákovi a basákovi a bez pochyby lídrovi Stingovi, když se právě Police formovali. Sting k tomu později poznamenal, co těm písničkám chybělo na sofistikovanosti, to vynahrazovali energií. Prostě jsem s nimi souhlasil a zpíval je, jak nejlíp jsem uměl. Naše první deska byla výhradně poctou Stuartově energii a soustředění. Kapela by bez něj vůbec nevznikla. Single nahráli ještě předtím, než odehráli jakákoliv živá vystoupení, a to za půjčených 150 liber, a je jedinou nahrávkou Police, na které se podílí původní kytarista Henry Padovany. Kvůli nervozitě ve studiu hrál Padovany pouze kytarová sola, zatímco Copeland obstaral ostatní kytarové party. Balení 7-palcových singlů provedli osobně Copeland a Sting, a to do stylového punkového obalu. Jak jinak v 77.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Nejslavnější z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu B.
1: Take It Easy je debutový single americké kapely Eagles. Jehož autory jsou Jackson Brown a člen skupiny Eagles Glenn Frey, který také zpívá hlavní vokály. Byl vydán 1. května 1972 a už 22. července se umístil na 12. místě žebříčku. A byla to taky úvodní skladba následujícího stejnojmenného debutového alba kapely a stala se jednou z jejich charakteristických písní, která se objevila vlastně na všech živáčích i kompilacích. Je uvedena v rock'n'rollové síni slávy jako jedna z 500 písní, které formovaly rock'n'roll. Muzikant Jackson Brown s písničkou začal už o rok dříve, ale nevěděl si rady s dokončením a tak mu pomohl právě Glenn Frey, kytarista a zpěvák Eagles, který bydlel ve stejném baráku. Pro Eagles to byl první single, později vydal i Jackson Brown, když nahrál verzi pro své album For Everyman z roku 1973. My ovšem sáhneme pochopitelně Eagles.

0: Co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: Ale ne, na začátku byl single, alespoň pro nás tento víkend. Tak například Gypsy, debutový single skupiny Uriah Heep a zároveň úvodní skladba na jejich prvním albu, vydaném v roce 1970. Což není úplně obvyklé, žádné dlouhé rozjezdy, kluci se dali dohromady jen o rok dřív, i když pak ještě následovaly personální změny, než si sestava sedla. Ostatně měnil se i název, až do 70. se kapela jmenovala Spice. Písničku napsali Mick Box a David Byron. Albová verze trvá více než 6,5 minuty, zatímco singlová méně než 3 minuty. Zajímavá je struktura skladby. Tvoří tři sloky bez refrénu, jen s intrem a outrem. Je stálicí živých vystoupení kapely a součástí živáků i kompilací.

0: Na začátku bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
2: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
3: Tak se po Judas Priest trochu sklidníme, jo? Protože tady máme zase nějaký ten klasický single. After Midnight je dílem Johna Weldna zvaného J.J. Cale, amerického kytaristy, zpěváka a skladatele. Ačkoliv se vyhýbal záři reflektorů, jeho vliv uznávají osobnosti jako Neil Young, Mark Knopfler a Eric Clapton, kteří ho mají za jednoho z nejvýznamnějších umělců v historii roku. No a právě o Erika Claptona nám teď půjde. Zatímco Cale nahrál originál v roce 1966, o 4 roky později ji po svém uchopil Slowhand pro své eponymní album. Claptonova verze se stala mnohem úspěšnější, což Cale přimělo k opětovnému nahrání písně pro jeho vlastní album Naturally z roku 1971. V roce 1987 Clapton píseň znovu nahrál, a to pro reklamu na pivo, a poté ji znovu vydal jako single. Ale pro nás je důležitější samozřejmě ta původní malá deska z října 1970.

Burning Heart, to byli Survivor. Za 2 minuty budeme mít 11, posloucháte Radio Beat a od mikrofonu vám přeje příjemné nedělní dopoledne Tomáš Písař. A v téhle chvíli tady na mě zablikala čerstvá SMS-ka z ředitelství silnic a dálnic, takže vězte, že na D10 na 44. kilometru ve směru na Turnov je uzavřená silnice z důvodu dopravní nehody. Na místě krom jiného i vrtulník, takže to vemte pokud možno jinudy. No a jak jsem říkal, je neděle 28. června. Popřejeme k svátku Lubomírům i Lubomírám, Beatám i Beatusům, také Serenám a Seranusům a Svatomírům. No a pokud by vás zajímalo nějaké hudební výročí, pátral jsem se, co jsem mohl a nenarazil jsem na jiné narozeniny než na folkového písničkáře Petra Lutky. Takže všechno nejlepší od mikrofonu Beatu. No a před námi na vašich oblíbených frekvencích mimo jiné Queenie, Gary Glitter nebo Jirka Schellinger.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Hypotéka na běžný třípokojový byt je dnes pro lidi s průměrnou mzdou téměř nedostupná. Jednotlivec na ní dosáhne už jen v Ústí nad Labem. Ve většině krajských měst pomůže až společná žádost dvou lidí. V Praze a Brně nestačí ani dva průměrné příjmy. Národní technické muzeum nedávno otevřelo v Praze novou expozici, budovu i 19 milionů známkových sbírek převzalo od České pošty a tamní výstava tedy potěší hlavně milovníky filatelie.
2: Ve Mlýně v centru Prahy muzeum otevřelo novou expozici, která nese název Technika na poště. Věnovaná je technice, poštovnictví a také komunikaci. Technické muzeum jako nový vlastník domu tu zároveň obnovilo i prezentaci unikátních biedermajerovských interiérů s nástěnými malbami Josefa Navrátila. Ještě doplním, že otevřeno je tady od úterka do neděle vždy mezi 9 a 18 hodinou. Tak se zastavte, určitě je na co koukat. Hezký poštovní zážitek přeje Honza Navrátil.
1: Vědci upozorňují na jev zvaný modelový kolaps, který může zhoršovat kvalitu odpovědí umělé inteligence. Vzniká tím, že se modely učí z obsahu vytvořeného jinou AI a postupně ztrácejí originalitu i pestrost. Podle odborníků jde o reálné riziko, i když firmy se mu snaží bránit a udržet kvalitu dat. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

0: První songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: Jo, We Will Rock You, to byl taky povedený single, ale rozhodně to nebyl první kvínovský, ostatně ten první kvínovský zazněl dneska v 8 ráno. Kdo si nepřivstal, ten to někde najde. V každém případě teď 5 minut po 11. tady máme Whiter Shade of Pale, píseň anglické kapely Procol Harum, která byla vydána jako jejich debutový single 12. května 1967. Single se 8. června dostal na první místo v britské hitparádě singlů a zůstal tam 6 týdnů. Bez větší propagace se dostal na 5. místo i v americké hitparádě. Jako jedna z hymen Léta lásky roku 67. Je to jeden z komerčně nejúspěšnějších singlů v historii. Prodalo se jí více než 10 milionů kopií po celém světě. V následujících letech se Whiter Shade of Pale stala trvalou klasikou a pokud víme, tak má více než 1000 známých coververzí od jiných umělců. Protože tyhle neuvěřitelné prodeje znamenají podobně neuvěřitelný balík za autorská práva, po téměř 40 letech od vydání singlu došlo k soudnímu sporu o autorství, ale tím si teď nebudeme kazit neděli.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět. Na začátku byl song na Rádio Beat.
1: Jsou 2 minuty po 11:15, posloucháte Rádio Beat a posloucháte námi vybrané singly. Vida Young je píseň a single, či spíš EP americké kapely Alice in Chains. Vydáno bylo v červenci 1990 a je prvním studiovým EP kapely. V Americe vyšlo na kazetě, ale taky na vinilu, ovšem pouze jako propagační single pro rádia, a proto se stalo vyhledávaným sběratelským kouskem mezi fanoušky. Netra Gets All Music nazval píseň 2,5 minutami čistého heavy metalového řádění a mistrovským dílem aranžmá a produkce. Kapela vznikla v Seattlu, jako všechny, a proslavila se v rámci grungeového hnutí na začátku 90. let spolu s dalšími seattlskými hvězdami. Není nad to být ve správný čas na správném místě, a tím byl pro mladé tvrdé kapely na začátku 90. let právě Seattle. A tak se Alice in Chains brzy stali hlavní prioritou labelu, který v červenci 1990 vydal první oficiální nahrávku kapely, jež se nám to už teď roztáčí.

0: Tí z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu B.
1: No a právě v téhle chvíli tady máme něco, co naprosto stoprocentně odpovídá podtitulům dnešního a včerejšího vysílání, protože se jedná skutečně o úplně první nahrávku, jež hodně předcházela slávu jmenovaného nebo zatím ještě nejmenovaného umělce. Liza Jane, historický debutový single Davida Bowieho z roku 1964, který vydal, když mu bylo pouhých 17 let. Tahle skladba s příchutí Rhythm and Blues, jejímž autorem je Davy Jones a King Bees, byla nahrána 5. června 1964 a vlastně zahájila monumentální kariéru, která se nakonec vyvinula v ikonickou osobnost Davida Bowieho. Stranou B-singlu byla píseň Paula Revere a Raiders Louie Go Home. Obě písně na singlu byly nahrány během 7-hodinového natáčení. Bowie se spojil s Leslie Kohn, která vedla hudební vydavatelství Doris Dayové a byla lovkyní talentů pro Dick James Organization. Díky téhle náhodě, jež jako obvykle přála připravenému, se zrodila Bowieho gramopremiéra. Přestože single propagovali v televizních pořadech a měl i dobré rádiové pokrytí, špatně se prodával a kapela byla následně z labelu vyřazena. Poté, co se Kohn a Bowie v roce 64. rozešli, Leslie jednoho dne telefonovala se svou matkou, která se chtěla zbavit několika stovek výlisků singlu Liza Jane, které měla uložené v garáži. Dohodli se, že je vyhodí. Nicméně, jeden jsem zachránil a teď vám jej pouštím.

0: I said no. I'm dead.
1: Co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu B.
2: A song, který si teď dáme, bude pro změnu zase jednou český. Luboš Pospíšil zahájil svoji hudební pouť v roce 1969 v řadách CAK Vokalu. Zásadně se podílel například na průlomovém albu Generace. Zejména v druhé půlce sedmé dekády se ale stále častěji prosazoval s písněmi, které z tvorby mateřského souboru vybočovaly, a tak tedy paralelně jezdil po tuzemských sálech sám s kytarou. Na první solovou desku si musel Pospíšil z dobu důvodů počkat až do roku 1983. Uzrála ale jako nejlepší víno. LPčko Tenhle vítr se měl rád, jsme si tehdy koupili všichni. Pospíšilův charakteristický rejstřík v kombinaci s poetickými texty básníka Pavla Šruta přinášel zcela unikátní styl. Zpěvák se rázem postavil po bok interpretů typu Vladimíra Mišíka. S novou kapelou 5P, mezi jejímiž členy nechyběli Bohumil Zatloukal, David Koller nebo Michal Pavlík, vyprodával v letech 1982 až 88 sály po celé republice. Nicméně my sáhneme hlouběji do minulosti, neb nám jde o první single. V případě Luboše Pospíšila o kaleidoskop Raye Bradburyho s béčkovou stranou Prodavač včerejších snů. Vinyl od Suprafonu z roku 1978.

ACDC nám dohráli 3 minuty před 12, tedy před pravým polednem. Všechno nejlepší přeji všem, o kterých jsem mluvil, to znamená těm chlapcům a děvčatům, kterých je dnes hromada, Lubomír, Lubomíra, Beata, Beatus, Serena, Serenus a Svatomír. No a vám ostatním přeji alespoň dobrou chuť k nedělnímu obědu. Tak co, svíčková, řízeček, kachnička i takhle v tomto horku. Já doufám, že jste si dali něco lehčího, protože vězte, že i dnes hrozí překonání teplotních rekordů, má být skoro jasno až polojasno na západ. Je ovšem večer s možností lokálních bouřek. Denní maxima předpokládána opět mezi 36 a 40 stupni. No a to všechno až do 21.15, kdy má dnes zapadat sluníčko. Před hoďkou jsem vás varoval před nehodou na 44. kilometru D10. Mohu vás uklidnit, už je tam všechno v pořádku, vrtulníky odlétají a silnice je naprosto volná. Takže já doufám, že vaše odpoledne v neděli 28. června bude naprosto pohodové. Z Rádia Beat se vám za chvíli ozvou Iron Maiden, Janis Joplin, případně Motoráči. Takže příjemné poledne, s Beatem přeje Tomáš Písař.

0: Mikuláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám u Guláše přeje Pepa Lábus. V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v České republice. Součástí expozice jsou cihlářské vozíky a návštěvníci uvidí film o historii cihlářství. Řady cihel jsou i venku na dvoře úřadu. Starosta Sulejovic Jan Masopust pro nás má informaci o unikátech.
2: Máme tady v současné době už zhruba 750 cihel. Sbírka se nám stále rozšiřuje. Není to už dneska jen u těch starých kouscích, ale jsou to vlastně i kousky, které mají svou jedinečnou hodnotu, protože některé nápisy mají obrácená písmenka. A pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
1: Muzeum je otevřené v době provozu úřadu nebo na objednání. Přinést sebou můžeme i cihlu do sbírky. Z bývalého lomu Libouš v Ústeckém kraji vznikne jezero, které se následně propojí s vodním dílem Nechranice. Vznikne druhé největší vodní dílo v republice po přehradě Orlík. Do Španělska by letos mohlo dorazit až 100 milionů zahraničních turistů a země se přiblíží světové jedničce, kterou je Francie, napsal to server BBC. Návštěvnosti nahrává fakt, že část turistů se kvůli válce vyhýbá Blízkému východu, Turecku nebo Kypru. Loni do Španělska dorazilo podle oficiálních statistik 97 milionů turistů, zatímco do Francie přes 102 miliony. Spojené státy jsou až třetí, následují Turecko, Itálie, Mexiko a Čína. To je z Guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: První songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: A v téhle chvíli už se nám tady dostáčí další klasický single. Hush je píseň, kterou napsal americký zpěvák a skladatel Joe South pro svého krajana, zpěváka Billyho Joea Royala. Single v jeho podání, to na žebříčku Billboard Hot 100, dostáhl v období od 28. října do 11. listopadu 1967 na 52. místo, takže žádná sláva. Ovšem pak píseň proslavila zejména britská hardrocková legenda Deep Purple, v době, kdy ještě vůbec legendou nebyla, která ji nahrála na single dokonce dvakrát. V letech 1968, to byla vlastně ta premiéra, a 1988, čili k 20. výročí, no a v té chvíli samozřejmě už byli jedni z největších dinosaurů světového hard rocku. Mimochodem, u nás ji zpíval třeba Viktor Sodoma. V roce 1968 nahráli Hush na svoje debutové album Shades of Deep Purple právě britští párplíci. Píseň se stala jejich prvním singlovým hitem a mezi 21. a 28. zářím 68. se v Americe umístila na žebříčku jako čtvrtá, v Kanadě dokonce na druhé příčce, zatímco v domovské Británii zůstala prakticky nepovšimnuta. Tehdy Purple nebyli doma proroky, ale to se změnilo. V roce 88 pořídili Deep Purple na oslavu 20 let existence skupiny novou nahrávku Hush pro album Nobody's Perfect. Hush je jedna z pouhých 4 písní, jež byly původně nahrány se zpěvem Roda Evanse a které po jeho odchodu od Purple hráli s novým zpěvákem Ianem Gillanem.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Na začátku bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
0: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na rádiu Beat.
2: Song byl na začátku i v tomto případě. A to song, dá se říct, už dnes starožitný. Living Here je totiž píseň stvořená už v roce 1963 skladatelským týmem vydavatelství Motown. Ten tým byl trojčlenný, tedy Holland, Dozier, Holland. Napsal ji na samém začátku svého partnerství a jako single ji vydal v prosinci 1963 právě textař Eddie Holland. Nicméně opustíme Detroit 60. let a přeleťme do Británie let 70. Jak to uděláme a proč? První single, který nahráli Motorhead, byl překvapivě právě Living Here někdy v létě 1976. Přestože se jednalo o jejich první single z původní sestavy kapely, v té chvíli už zůstal pouze zakladatel Lemmy. Nahrávka byla inspirována cover verzí písně Living Here z roku 1965 od skupiny Birds, jejímž velkým fanouškem Lemmy byl. Kvůli obchodním vztahům a nevýhodné smlouvě se single nedočkal domácího, tedy britského vydání. Na ostrovy jej pokoutně dováželi z Francie a Švédska, kam chapadla firmy United Artists nedosáhla.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět.
1: Na začátku byl song
0: na Rádiu Beat.
2: Na Rádiu Beat, stejně jako u vás doma, máme 12 hodin 39 minut. Brzké, pěkné odpoledne v neděli 28. června vám přeje Tomáš Písař a společně se mnou vlastně taková, dnes by se dalo říct, stylová píseň, protože s názvem Sunshine Day, což se k dnešku, ostatně i k včerejšku, docela hodí. Píseň nahraná britskými Jethro Tull byla vydána jako strana A debutového singlu skupiny 16. února 1968, a to pouze ve Velké Británii. Strana B, Aeroplane, byla nahrána pod uměleckým jménem John Avon Band. Obě skladby produkoval Derek Lawrence, kterému se také připisuje záměrné označení kapely nikoliv jako Jethro Tull, ale Jethro Tull. Zřejmě mu se nelíbilo jméno Jethro Tull a tak to tam nechal napsat jinak. Skladbu Sunshine Day napsal Mick Abrahams, který se ke kapele připojil koncem roku 1967. Hudebníky skladby Aeroplane byli Ian Anderson a Len Barnard. Druhý jmenovaný je pseudonym baskytaristy skupiny Tull Glenna Cornicka, narozeného jako Glenn Douglas Barnard Cornick. Dílo se podařilo, či spíš rozdalo v necelých 100 kopiích, většinou přátelům a příbuzným. A pak Jethro Tull začali nahrávat své první album This Was, a to v červnu 1968. Nicméně my si dáme tenhle poněkud bizarní singlík.

Rádio Beat. Classic Rock. Classic Rock.

0: Nejslavnější z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu B.
1: No a my si před jednou hodinou zase trošku zavzpomínáme na to, co se dělo na domácí scéně. Hymna Šibeničních bratří je písnička skupiny Visací zámek. Poprvé oficiálně vyšla v roce 1988 na jejich singlu, samozřejmě s názvem Hymna Šibeničních bratří, a na druhé straně byly Podvedení Kameloti, a to u vydavatelství Suprafon. No a protože se jednalo o bizarní dobu, bizarní projevy jsou spojeny i s tímhle vydáním. Vydavatelství poskytlo Vysáčům možnost pod střechou své edice Posloucháte větrník. Nicméně odvahu k uvedení názvu nezhledalo, takže na přebalu je pouze monogram VZ. Za to se tam skví hrdé oznámení vydáno ve spolupráci s ČUV SSM. Taky použití Morgensternovy básně bylo poněkud netypické, ale je jasné, že třeba traktor by za bolševika na singl neprojel.

na šibeničních bratři.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeji, Petr Šemáček. Řidiči mohou dostat pokutu až 1500 korun za špatně umístěnou palubní kameru v autě. Policie doporučuje umístit zařízení co nejvíc za zpětné zrcátko a nemít volné věci na palubní desce kvůli výhledu. Pro milovníky nízkých Tater a slovenských hřebenovek přišla špatná zpráva. Více Kuba Turek z Horydoly.cz.
2: Klub slovenských turistov vyhodil z nízkotatranské chaty Milana Rasislava Štefánika, neboli my starší to známe jako chatu SNP, dlouholetého chataře Igora Fabricia. Ten tam byl od roku 1991 a každý, kdo se tam v posledních letech někdy vyskytl, viděl, že chata jde stále dopředu. Sice pomalu, ale pořád se zlepšuje. No a 4 roky před vypršením nájemní smlouvy ho vyhodil právě klub slovenských turistov a je to pokračování velmi nepříjemné aféry, protože klub slovenských turistov začal řádit v loni ve Vysokých Tatrách, kde mu patří 4 chaty a ve 2 z nich odstranil dosavadní nájemce neboli chataře. Už teď víme, že noví chataři na webu bazoš.sk schánějí letní nosiče a uvidíme, jak to dopadne.
1: Zájem o dávno nevyráběné přehrávače iPod znovu roste, hlavně mezi mladými lidmi. Láká je jednoduché zařízení bez sociálních sítí a algoritmů, které umožňuje soustředěný poslech hudby. Použité iPody se dobře prodávají a kolem nich vzniká aktivní komunita fanoušků i opravářů. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Classic rock.

0: co dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: A na rádiu Beat tady máme 8 minut po jedné hodině Slady, anglickou rockovou kapelu založenou v roce 1966. Do popředí se dostali během éry glam rocku na počátku 70. kdy dosáhli 17 po sobě jdoucích singlů v top 20 a 6 prvních příček v britské singlové hitparádě. Podle knihy British Hit Singles and Albums byl nejúspěšnější britskou skupinou 70. let na základě prodeje singlů. Byli taky první, komu se podařilo dostat 3 singly rovnou na první místo, čili hned, když se začala prodávat, tak vyletěla takhle vysoko ta deska. Všech 6 jejich hitů číslo 1 napsali Noddy Holder a Jim Lea. K roku 2006 činili jejich celkové prodeje ve Velké Británii přes 6,5 milionu kopií. Podle dokumentu BBC It's Late z roku 1999 kapela prodala více než 50 milionů desek po celém světě. Po působení v různých skupinách se v roce 1966 mladíci spojili pod názvem And Betwins a nahráli několik neúspěšných singlů. V roce 1969 ovšem podepsali smlouvu s Philips Records a vydali své první album pod novým názvem Ambrose Slade. Jméno se nakonec zkrátilo na Slade, protože to byl spíš takový interní žertík, to Ambrose. Krátce se stylizovali jako skinheadská kapela, ale protože to vyvolávalo dojem spojitosti s anglickými fotbalovými chuligány, nechali si vlasy opět narůst a brzy se stali vůdčí skupinou nového hudebního směru, už zmíněného glam rocku. Nás však zajímá první single, vydaný tehdy pod jejich tehdejším jménem Ambrose Slade. Skladba se jmenuje Genesis a je z roku 1969.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: První songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: Už jsme dlouho nebyli v Seattlu, co říkáte? Ale vezmeme to trošku oklikou. Love Buzz je skladba nizozemské kapely Shockin' Blue, mimořádně populární v 60. i na začátku 70. let. Ta písnička se poprvé objevila na albu At Home v roce 1969. Ovšem v 88. tuhle skladbu překvapivě přespívala grungeová skupina, později ta největší legenda, tedy Nirvana. A dokonce vydala stejnojmenný single, který byl vůbec prvním singlem kapely a pak ji v pozměněném mixu umístili i na debutové album Bleach. Byl to první single v rámci akce Sub Pop Singles Clubu a byl omezen na 1000 číslovaných kopií. Faktura firmy ovšem ve skutečnosti uvádí, že bylo vyrobeno 1200 kusů, přičemž zbývajících 200 mělo místo čísla výrobního červené lomítko. V recenzi pro britský hudební časopis Melody Maker z roku 1989 napsali: Nirvana je stělesněním krásy, ovládání hlasitosti, které by tomuto tříčlennému seskupení mohlo vzdát hold, ještě nebylo vyvinuto. A tvorbu Nirvány označili za milostné písně pro psychicky narušené.

0: Na začátku bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
0: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na rádiu Beat.
2: No a o půl druhé tady máme poněkud podivný začátek, respektive debut. Crazy Train je totiž debutový solový single Ozzyho Osbourna, vydaný v roce 1980 z jeho též debutového solového alba Blizzard of Oz. Píseň napsali Osbourne, Randy Rhoads a Bob Daisley. Text se zabývá tématem studené války a strachem ze zničení, který byl i tehdy aktuální. Při svém původním vydání se Crazy Train dostala do top 50 ve Spojeném království. V roce 2021 se umístila na prvním místě v anketě čtenářů časopisu Metal Hammer o 50 nejlepších písní Ozzyho Osbourna. No a stejně mi přijde zvláštní, když všeobecně známá hvězda vydá po 23 letech u Fochu single a ten je považován za debut, bez ohledu na desítky milionů desek prodaných v rámci sabatů. Vám ne? No, oficiálně to tak prostě je.

0: ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět. Na začátku byl song na Rádio Beat.
1: Druhá hodina se přiblížila, to znamená, že již v Brzku se s vámi bude muset rozloučit od mikrofonu Beatu Tomáš Písař. No a tak jako včera jsem končil nějakou tou českou, tak nejinak to bude i dnes. Phoenix totiž je skladba kapely Blue Effect, která původně vyšla v roce 1970 jako single spolu se skladbou Stroj na nic na B straně a později taky na průlomovém albu Meditace. Písnička kombinuje charakteristickou kytarovou tvorbu Radima Hladíka s poetickým textem Zdeňka Rytíře a nezaměnitelným vokálem Vladimíra Mišíka. Skupinu založili koncem roku 1968 baskytarista Jiří Kozel, zpěvák Vladimír

Mír Mišík a bubeník Vlado Čech, ke kterým se v zápětí připojili ještě kytaristé Radim Hladík a Miloš Svoboda. Skupina zvolila z popudu Mišíka název The Special Blue Effect, který odkazoval na modrou knížku, tedy potvrzení o zproštění povinné vojenské služby u většiny členů kapely. No a ten byl nedlouho poté zkrácen na pouhý Blue Effect. No to ostatní, to už jsou dějiny českého big beatu, kterými nebudu zdržovat. Od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Písař, přeji vám krásné a pokud možno chladnější odpoledne a následující dny. Takže milé býťačky, drazí býťáci, roztomilá býťáčata, mějte se krásně a já vyrážím jako obvykle na východo jeho východ.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám u Guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na výlety českým rájem.
2: Pojem český ráj se začal používat v polovině 19. století návštěvníky lázní Sedmi horky. Původně ho do textu budoucí naší hymny zakomponoval Josef Kajetán Tyl, ale skladatel Škroup mu do toho v korektuře hrábnul a místo části verše Český ráj to na pohled tam dal zemský. Tyl to přešel mlčením a český ráj se prosadil i bez toho. Tolik historická fikce a la Cimrman. Současný český ráj si žije jiným životem. Třeba novou podobu má putovní hra Za pověstmi. Je rozdělena na kratší trasy, které jsou dostupné veřejnou dopravou a vhodné tak i pro výlety prarodičů s malými dětmi. Autoři se vrátili k době analogové, když s překvapením zjistili, že data ve skalách nejsou všude přítomna a tudíž vše řešící apky nefungují a vzniká stresová panika. Stačí si prý v infocentru vyzvednout papírový hrací plán a přibalit obyčejnou tušku či voskovku. Děti pak v terénu pátrají po speciálních reliéfních štítcích, když štítek najdou, tuškou si symbol jednoduše obkreslí do svého plánu.
1: V malém argentinském městě Cutralco nedávno odhalili obří sochu národního fotbalového hrdiny Lionela Messiho. Dílo zobrazující kapitána úřadujících mistrů světa váží 70 tun. Výškou 26 metrů překonalo zatím nejvyšší Messiho skulpturu z Kalkaty. Město v Patagonii s 35 tisíci obyvatel si od uměleckého díla slibuje, že podpoří turistický ruch. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu B.
1: 14 hodin a 9 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout, poněkud opocen musím říci, ačkoliv klimatizace v autě fungovala, v bytě žádná není. V každém případě máme víkend prvních singlů, prvních nahrávek a tak dále a tak dále. Já jsem taky zaznamenal dnes můj první životní zážitek a týká se to samozřejmě teploty, protože představte si, můj spolehlivý teploměr v autě naměřil, když jsem jel do práce, když jsem jel do rádia, v centru Prahy 39 stupňů. To opravdu byl můj první 39 v Praze. No, tak aby jsme to takhle krásně sloučili, že opravdu tento víkend je plný zážitků z prvních nahrávek, ale i teplot, když to tak vemu. Tomášovi, mému kolegovi, Tomášovi Písařovi, přeju šťastnou cestu do Brna, ale on to taky nějak zvládne, taky mu prej klimatizuje auto, on má speciální klimatizaci, on si v mrazáku tady v rádiu vždycky nachladí takový velký pytle s ledem a pak to rozhází po tom autě a má až do Brna úžasný zážitek a ještě se mu interiér krásně vymeje. Taky cesta. Ne, dělám si srandu, má normální auto, takže on to přežije. Zdravím tě, Tome, na cestě domů. No a teď už pojďme k nahrávce, která pochází z roku 1973. Víte, kdo byl a ne, je, stále je zpěvák Dave Evans. No, Dave Evans je australský zpěvák, který tedy má velšský původ. V letech 1973 až 1974 byl původním zpěvákem kapely AC/DC. A krátce předtím, než ho nahradil Bon Scott, zpíval na jejich debutovém singlu. Evans se poté připojil ke kapele Rabbit, která byla aktivní až do začátku 80. let, krátce po roce 2000, obnovil solovou kariéru. Takže Dave Evans, málem se ho pohřbil, pardon, ne, stále ještě funguje, zaplať pámbu. No a ten první single s kapelou AC/DC mám právě teď připraven, abych vám ho nahustil do vašich rozpálených ušisek. Ta skladba se jmenuje Can I Sit Next to You, girl.

0: když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: Já vám teď pustím píseň, která je o transvestitovi. Jehož hlavní zábavou bylo kradení ženského oblečení a především spodního prádla z prádelních šňůr samozřejmě. To téma té písně je založený na skutečné události, kdy dvě dámy, matky umělců, kteří teď budou hrát, nechci prozrazovat zatím jméno, pronajímali v Cambridge byty studentkám, kterým se ztrácelo sušící se prádlo. Toto poněkud kontroverznější téma zapříčinilo, že i přesto, že se single dostal do top 20, její rádio London, Radio Caroline i BBC odmítali hrát. No byl to konec 60. let a ještě taková ta morálka byla jiná, tak otevřeně se o některých věcech nemluvilo. Takže píseň je o takovémhle skutku, který se stala, myslím, že se to stávalo, co je lidstvo lidstvem, jo? No a teď tedy k vysvětlení. Kdo byly ty maminky, který ubytovávali studentky, jim se ztrácel z prádelní, protože říkám furt prádelní, z prádelních šňůr prádlo? No byla to matka Rogera Watersa a ta druhá byla matkou Syda Barretta, a teď už jsme doma, že jo? Ta skladba, vy ji znáte, my ji hrajeme na rádiu, být ne tak často, ale hrajeme. Se jmenuje Arnold Layne, což je zřejmě ten člověk, který byl takto postižen. Je skladba první single kapely Pink Floyd a napsal ji Syd Barrett. Jako první single tedy kapely byla vydána v březnu 1967, konkrétně 10. března, nahrána byla 29. ledna téhož roku, tedy 1967. No a v britský hudební hitparádě se dostala nejvýš na 20. místo. Takže dostáváme se do klíčového roku, kdy vznikala kapela Pink Floyd, nebo ta už samozřejmě vznikla, ale vydala svůj první single, tehdy ještě se Sidem Barrettem. Abych to upřesnil, tak kapela byla ve složení tedy Syd Barrett, kytara, zpěv, Rick Wright, klávesy, nebo barány, chcete-li, vokály, Roger Waters, samozřejmě basa, a Nick Mason, bicí. No. A tady už je skladba Arnold Layne, Pink Floyd a skladba Syda Barretta.

0: songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: No a je tady další první slavný album, první slavný single slavný kapely The Doors, tak bych to asi dal jako suma sumárum informaci. Light My Fire, Zapal můj oheň, to je pecka kapely The Doors, ačkoliv ji převážně napsal kytarista Robbie Krieger, je, připisuje se, nebo to autorství se připisuje celý kapele. Skladba, která je charakterizována nebo uznávána jako jeden z prvních příkladů psychedelického roku, byla nahrána v roce 1966 a vydána v lednu 1967 na jejich eponymním debutovém albu. Ten text je silně erotický, no a což není nic tak zase originálního, tak písně jsou hodně o lásce, že jo? A potažmo i o milování, takhle to řeknu, ano. Ale je považována za hymnu, teď budu citovat, psychedelie a kontrakulturního hnutí 60. let. No, psychedelie, víme ten termín kontrakulturní hnutí, no, to je takový protest, jo? Protest v 60. letech, samozřejmě si mladí lidi, hlavně muzikanti, kteří to samozřejmě, hippíci, že jo, samozřejmě, tam patří i hippie z hnutí, se, jak se vymezovali v určitý konzervativní společnosti, asi takhle bych to chápal já, teda, ano. Tak pojďme na to. Rok 1967, první single prvního alba kapely The Doors, Light My Fire.

0: Na začátku bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
0: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na rádiu Beat.
2: No a teď jsem připravil jeden z debutů legendární kapely PVO, tedy Psích vojáků. Ta skladba se jmenuje Psycho Killer, taky známá jako Zabíječ. Patří mezi legendární a takový ty opravdu hustý syrový písně Psích vojáků. Její text napsal Jáchym Topol a hudbu Filip Topol. Skladba je, jak bych to řekl, fakt až extrémně typická pro atmosféru undergroundové tvorby téhletý kapely, tedy hlavně Filipa, že jo. Tak nejsilnější jsou asi žiletky, ale tohle patří jedna z těch, nebo tato skladba, tedy Zabíječ nebo Psycho Killer, patří k těm debutům kapely Psí vojáci. Tato nahrávka je z roku 1989. Ano, je to tak.

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
5: Není to kohout?
6: Ale zvědavý je jak červenka.
7: Vobecná.
8: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
9: Do kurníku, tedy do spovědnice mu tentokrát přijde Lukáš Pařízek, akrobatický pilot v bezmotorovém i motorovém létání.
10: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
11: Víkendový guláš Rádia Beat.
12: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Hypotéka na běžný třípokojový byt je dnes pro lidi s průměrnou mzdou téměř nedostupná. Jednotlivec na ní dosáhne už jen v Ústí nad Labem. Ve většině krajských měst pomůže až společná žádost dvou lidí. V Praze a Brně nestačí ani dva průměrné příjmy. Národní technické muzeum nedávno otevřelo v Praze novou expozici, budovu i 19 milionů známkových sbírek převzalo od České pošty a tamní výstava tedy potěší hlavně milovníky filatelie.
13: Ve Mlýně v centru Prahy muzeum otevřelo novou expozici, která nese název Technika na poště. Věnovaná je technice, poštovnictví a také komunikaci. Technické muzeum jako nový vlastník domu tu zároveň obnovilo i prezentaci unikátních biedermajerovských interiérů s nástěnými malbami Josefa Navrátila. Ještě doplním, že otevřeno je tady od úterka do neděle vždy mezi 9. a 18. hodinou. Tak se zastavte, určitě je na co koukat. Hezký poštovní zážitek přeje Honza Navrátil.
12: Vědci upozorňují na jev zvaný modelový kolaps, který může zhoršovat kvalitu odpovědí umělé inteligence. Vzniká tím, že se modely učí z obsahu vytvořeného jinou AI a postupně ztrácejí originalitu i pestrost. Podle odborníků jde o reálné riziko, i když firmy se mu snaží bránit a udržet kvalitu dat. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět. Na začátku byl song na Rádio Beat.
1: Ano, ještě když je nikdo neznal, ještě předtím, než vyprodávali sály, tak kapela, která se jmenovala Pleasure Seekers, hrála v takovém jednom detroitském teenagerovském klubu. Ale pojďme na začátek. V květnu 1964 založila Petty Quattro v Detroitu, Michiganu, kapelu Pleasure Seekers. Původní sestava zahrnovala hlavní zpěvačky Suzy Quattro a Petty Quattro, tedy ségry, Nancy Ball na bicí, Mary Lou Ball, taky ségry, na kytaru a Diane Baker na piano. Jejich manažér byl Leo Fan. No a zakladatelka Petty Quattro požádala přes svého manažéra, jak se říkám, majitele klubu toho teenagerovského, který se jmenoval Dave Lienou, tak ho požádala, aby jim umožnil hrát v jednom teenagerovském nočním klubu, který se jmenuje, nebo možná jmenoval The Hideout. O dva týdny později je uvedl na pódium a brzy se v tomto místě stali známými. Pak hráli v dalších těch teenagerovských klubech, no a postupně přišel obrovský úspěch, ale hlavně úspěch Suzy Quattro, která se později osamostatnila, no a stala se rokovou legendou. To je celý příběh. Tak, ale dřív, než se stala Suzy Quattro, vlastně i kapela The Pleasure Seekers známá, tak natočili první svoje nahrávky a mezi ně patří i skladba z roku 1966, která se jmenuje Never Thought You'd Leave Me. Never Thought You'd Leave Me.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: No a mezi nejslavnější z nejslavnějších určitě patří kapela Iron Maiden. Steve Harris, basák, tuhle partu založil v roce 1975. 5 let zkoušeli, psali nový pecky, vystupovali, rychle si získávali popularitu. Ovšem tu obrovskou popularitu, dá se říct celosvětovou, jim přineslo hned první album, který vyšlo v roce 1980. Ano, eponymní album Iron Maiden. Album vyšlo 14. dubna 1980 a hned u velkého vydavatelství. Nevím, jak se jim to povedlo, ale zřejmě manažéři, kteří vyhledávají svoje ovečky, svoje stádečko do svých velkých vydavatelství a čujou úspěch, tak je zřejmě někde v nějakém klubu našli. To album se umístilo na 4. místě britského žebříčku. První album hned na 4. místě britského žebříčku. Schválně to opakuju. Ve Velké Británii se prodalo 300 000 kopií alba a stalo se platinovým albem, stejně jako v Kanadě se prodalo 100 000 kopií a stalo se taktéž platinovým. V Německu pak 250 000, no a stalo se zlatým albem a taktéž v Japonsku se prodalo 100 000 kopií alba a stalo se taktéž zlatým. Takže vidíte, že to byl úspěch jako svině. Takže Iron Maiden, jejich první album, eponymní, je vystřelilo okamžitě nahoru. No a pak už nezadržitelně stoupali. V podstatě jsou populární dodnes. Je to super skupina, ne v tom smyslu, jako označujeme super skupiny, jako, které jsou poskládané z různých jiných slavných kapel, nebo muzikanti v těchto kapelách jsou z jiných různých slavných kapel, ale tady to je fakt super skupina. Co se týče kvality muziky a v podstatě originality, kterou v sobě Iron Maiden mají. To je jasný. To první album, já vám z něj pustím právě titulní skladbu, eponymní album Iron Maiden, titulní skladba Iron Maiden, název kapely Iron Maiden. Vidíte, jak se nám to krásně všechno, jak nám to všechno krásně lícuje. Tak jenom připomenu složení: Dave Murray kytara, Dennis Stratton taktéž kytara, Steve Harris samozřejmě, no a my víme, že hraje na baskytaru, a Clive Burr na bicí. Post zpěváka neměl, ještě samozřejmě, no teď vidíte, mě to vypadlo, no tehdy na postu zpěváka byl Paul Dianou. Tak, já si vzpomenu to zpěváka, mě to úplně vypadlo teďka. No takovej ten jakoby nejslavnější lídr kapely nebo frontman, tak lídr je Harris. No tak Bruce Dickinson, vidíte, promiňte, občas mi vypadávají z hlavy. Tak tam tehdy byl ještě Paul Dianou. Iron Maiden, rok 1979, debutový album, který hned dosáhlo obrovských úspěchů.

0: ještě nikdo neznal. Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: Kapela Tyrannosaurus Rex, respektive T-Rex, byla kapela, která patřila opravdu k těm významným glamrockovým kapelám britský i světový scény. A především ty britský samozřejmě. Byla vedena kytaristou a zpěvákem Markem Bolanem. Jak Tyrannosaurus Rex, první parta, tak i pak zkráceně T-Rex, to byla ta druhá parta, by v podstatě bez Marka Bolana nemohla existovat, protože on byl opravdu guru týhletý kapely, nebo těchhletěch dvou kapel, dejme tomu. To, že T-Rex byli jakoby pokračovateli tý původní Tyrannosaurus Rex. Tam se ten název samozřejmě zkrátil, protože si nedokážu představit já osobně fanoušky, že jo, který jsou tak trošku připitý a říkají, že jdou na kapelu Tyrannosaurus Rex. T-Rex je jednodušší, že jo, ale ono i obchodně samozřejmě ten název byl údernější a lépe se vysloval Tyrannosaurus Rex a T-Rex, že jo. Což ale ovšem není zas tak důležitý. Důležitý v skutku byl pro tuhletu partu kytarista zpěvák Mark Bolan, geniální muzikant, který bohužel zemřel v roce 1977 při autonehodě v pouhých 29 letech. No a jakmile Mark Bolan odešel do rokového nebe, tak se samozřejmě tahle parta definitivně úplně rozpadla, protože bez něj to zkrátka nebylo myslitelný. Co je dál důležitý, je jejich debut. Debutový album vyšlo v roce 1968 a jmenuje se velice takto jakoby stručně, to si budete pamatovat. My people were fair and had sky in their hair, but now they're content to wear stars on their brows. Dobrý, ne, to je výborný název, zkrátka. Já to pak zkusím tady nechat přeložit. Ale to bude zajímavý, pak to řeknu za chvilinku. V každém případě první album, debutový, který dosáhl hned po vydání 15. pozice britský hit parádě. V 70. letech pak kapela T-Rex dosáhla úspěchu jako glamrocková, to už jsem zmiňoval, kapela z hity Hot Love, Get It On, Telegram Sam, či Metal Guru. Všechny tyhle písničky znáte, protože je Radio Beat hraje. Tak, já vám pustím první single z toho prvního alba. Ten první single se jmenuje Debora, tedy rok 1968 a T-Rex, respektive Tyrannosaurus Rex. Vidíte, jak se to blbě vyslovuje.

0: první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: Já jsem vám slíbil, že ten dlouhý název toho prvního alba kapely T-Rex se pokusím nějak s pomocí překladačů přeložit, tak já bych to přeložil, nebo bylo to přeloženo, abych byl přesnější, asi tak název toho prvního alba. Můj lid byl krásný a měl nebe na obloze, ale teď se spokojí s nošením hvězd na čele. Můj lid byl krásný a měl nebe na obloze, nebo možná hvězdy na obloze, ale teď se spokojí s nošením hvězd na čele. Že by to byl odkaz, že předtím lidstvo bylo jaksi povzneseno a duchovně obohaceno a stalo se přízemním, je to možný? Ano, to bychom se museli Marka Bolena zeptat, ale pojďme už zase někam trošku jinam ke kapele, která taky patří k těm legendárním The Allman Brothers Band. Jejich první studiový album se jmenuje úplně stejně jako název kapely, tedy The Allman Brothers Band, a vyšlo v roce 1969. Umístilo se na 188. místě hitparády Billboard 200. Původně vyšlo na LP desce, tedy na vinilu, potom audiokazetě a na osmistopý kazetě. To byla nějaká specialitka, to jsem v životě nezažil, ani jsme neměli takový přehrávače, co si budeme povídat. Od konce 80. let vycházelo samozřejmě na CDčku. Tak, toto album se umístilo na 188. místě hitparády Billboard 200. Někomu to přijde jako neúspěch, ale ono tady v té prestižní hitparádě Billboard 200 je to dobrý umístění. Nakonec, kdo by pochyboval o kapele The Allman Brothers Band, všichni samozřejmě velmi dobře známe. Každopádně ten debut nebyl nějaký extra úspěšný, ale neúspěšný rozhodně taky ne. Tak my si pustíme z tohle alba, z toho prvního alba kapely Allman Brothers Band, skladbu Black Hearted Moment.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli první muzeum cihel v České republice. Součástí expozice jsou cihlářské vozíky a návštěvníci uvidí film o historii cihlářství. Řady cihel jsou i venku na dvoře úřadu. Starosta Sulejovic Jan Masopust pro nás má informaci o unikátech.
2: Máme tady v současné době už zhruba 750 cihel. Sbírka se nám stále rozšiřuje. Není to už dneska jen u těch starých kouscích, ale jsou to vlastně i kousky, které mají svou jedinečnou hodnotu, protože některé nápisy mají obrácená písmenka. A pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
1: Muzeum je otevřené v době provozu úřadu nebo na objednání. Přinést sebou můžeme i cihlu do sbírky. Z bývalého lomu Libouš v Ústeckém kraji vznikne jezero, které se následně propojí s vodním dílem Nechranice. Vznikne druhé největší vodní dílo v republice po přehradě Orlík. Do Španělska by letos mohlo dorazit až 100 milionů zahraničních turistů a země se přiblíží světové jedničce, kterou je Francie, napsal to server BBC. Návštěvnosti nahrává fakt, že část turistů se kvůli válce vyhýbá Blízkému východu, Turecku nebo Kypru. Loni do Španělska dorazilo podle oficiálních statistik 97 milionů turistů, zatímco do Francie přes 102 miliony. Spojené státy jsou až třetí, následují Turecko, Itálie, Mexiko a Čína. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: začátku bylo slovo.
1: Kluci, natočíme něco.
0: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na rádiu Beat.
2: Ve čtvrt na pět, respektive před čtvrt na pět, před chvílí jsem se byl zkontrolovat stav nebo výšku teploty, tak opravdu je velké vedro, vy to určitě víte, co se pohybujete teď třeba venku, nebo i co jste schovaný doma, v každém případě to všichni vnímáme, ale po 16. hodině takovýhle vedro, to je docela hustý, to jenom připomínám, dávejte na sebe pozor, dodržujte pitný režim. Každý má svůj pitný režim, samozřejmě do toho vám já kecat nebudu, nejsem lékař. Tak, a pojďme k další zajímavý nahrávce. Od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout a teď vám chci říct něco o skladbě, která je prvním singlem kapely Merlion. Jmenuje se Market Square Heroes. Je to tedy debutový single této party, který vyšel v říjnu 1982. No, je to skladba, která, jak popisuje textař a frontman Fish, má svůj příběh, je inspirována dokonce skutečnou postavou. Postavou, která se jmenovala Brick a byl to takový revolucionář, to už podle názvu můžeme vytušit, Market Square Hero, která se postavila do čela nezaměstnaných v době, kdy tady opravdu rostla nezaměstnanost a stal se takovým charismatickým vůdcem, i když Fish ho prý osobně znal, jak říká, a cituji Fishe, nevím, jestli byl Brick levičák, militant nebo skinhead, ale byl inspirací pro postavu, která zpívá píseň I am a Market Square Hero. Já jsem hrdina tržiště, když bych to měl, nebo náměstí, jo, kdybych to měl přeložit. Prostě mluvčí davu, tak by se to taky dalo interpretovat. Tak o tom je tato píseň. Tolik k jejímu obsahu. Ovšem, co je zajímavé, že skladba Market Square Hero, i když byla vydána 1982 jako první single Merlion, na jejich prvním albu, co jsem tak zkoumal, a šťoural do toho, tak její první album se jmenuje Script for a Jester Steer. To je album kapely Merlion, to první, a tam na něm tuhle písničku nenajdete, ale najdete ji až na remasteru CD z roku 1997, tedy už na CDčku. To je takový zajímavý poznatek, takže tenhle single nebyl zařazený na první album kapely Merlion, který mimochodem vyšlo v roce 1983, tak tam nebyl zařazen, ale jako první single kapely vyšel v roce 1982, tedy o rok dříve. To je taková raritka. Proč ho nezařadili Merlion na svoje první album? Bůh ví. Market Square Heroes 1982 Merlion.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět.
1: Na začátku byl song
0: na Rádio Beat.
2: Říkají vám něco názvy kapel, jako třeba The Paladins nebo The Specters, Traffic Jam, co? Neříkají? No tak možná některým znalcům historie rockový hudby ano, ale myslím, že většině ne. No mě by to taky nic neříkalo, přátelé, tak pokusím se vysvětlit. To jsou všechno projekty dvou muzikantů, kteří se potkali už ve školních lavicích. Jedním z nich je Francis Rossi a druhý Alan Lancaster. No a tihleti školáci v roce 1962 dali dohromady svoji první kapelu, která se jmenovala právě The Paladins. Potom ji v 63. přejmenovali na The Specters. The Specters, nebo jako The Specters, fungovali od 63. do 67. Tak pak znovu kapelu přejmenovali na Traffic Jam a ve stejném roce, tedy v roce 1967, na název, který už známe od toho roku 1967 až dodnes. Ten zatím nebudu prozrazovat. Kapela po 69. roce se rozpadla a v roce 1980, no ono to bylo takový složitý, v roce 84 se dali dohromady, 62. až 84. Tam to fungování bylo takový na přeskáčku, v každém případě od 85. roku, tedy od roku 1985, fungují dodnes pod tím názvem, který všichni známe. My si pustíme skladbu, která byla natočena, nevím, jestli jako demáč nebo jako studiovka, protože jsem ji nikdy nenašel, že by byla vydána. V každém případě tuto skladbu Francis Rossi a Alan Lancaster s kapelou pod názvem The Specters nahráli v roce 1966. Jmenuje se Hurdy-Gurdy Man. No, a teď už řeknu, co z těchto kapel a co z tohohle vývoje vzešlo, nebo kam to dospělo, jak se jmenoval, nebo jak byl finální název kapely, která pak víceméně dobila svět. No jasně, z těchto kapel, který se jmenoval v roce 1967, vznikla kapela Status Quo.

0: nejslavnější z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song na Rádiu B.
1: První pokus kapely Clash byl eponemní album The Clash, no, který vyšlo v roce 1977. Všechny písně napsali, dá se říct, frontmeni Joe Strummer a Mick Jones, kromě určitých výjimek. To je jasný, protože těch tvůrců bylo po vícero, ale tihle dva byly ta základní dvojice. Tak pojďme si z té prvotiny pustit i první single, tedy z prvního alba The Clash si pustíme single, který se jmenuje White Riot. Tak Pant's Not Dead, to je jasný. Ještě připomenu rok, kdy vyšel tenhle ten single, rok 1977.

0: dělali, když je ještě nikdo neznal? Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
1: No a pojďme na českou scénu. Debutový album kapely Lucie je eponymní, tedy se stejným názvem jako název kapely, vyšlo v roce 1990. To si zapamatujte, tohle datum obsahuje celkem 10 pecek z větší části autorských. Na dosud vydaných dvou kompilačních albech kapely byly jako hity z téhle desky vybrány písněň Oheň, Trouby na trumpety by se nám líbilo, Dotknu se ohně a Mít tě sám. Tak.

To jsou 4, které byly vydané kompilaci, ale to není teď pro nás ani tak důležitý jako jedna zajímavost, že na albu je respektive prvním singlem kapely, který vyšel v roce 1988, byla píseň Pár fíglů. A to je zajímavé, že tuhle pecku na tom prvním debutovém albu Lucie nenajdete. Prostě ta tady není. Pár fíglů tady není. A přitom to byl takovej a dodnes je to obrovský hit. No tak samozřejmě, že tam je. Oni totiž chlapci změnili název písně Pár fíklů na Šrouby do hlavy. A teď už je to naprosto jasný. No a Šrouby do hlavy na albu Lucie, na tom debutovém albu, samozřejmě tato píseň je. Takže to je jenom taková zajímavostka, takový malinký chytáček, ale fanoušci Lucie měli od začátku jasno. To je jasno i mně teda v tom případě. Lucie, Pár fíglů, tedy Šrouby do hlavy. Ovšem, tady ta nahrávka je z roku 1988. Nevím, jak to bylo s nahráváním alba Lucie, ale když se nahrávalo, nahráno v roce 1990, to znamená, že ta nahrávka Pár fíglů, respektive Šrouby do hlavy, je první nahrávka z roku 88. Ano, takže trošku zvukově možná jiná, než pak Šrouby do hlavy na albu Lucie. Tak, schválně můžeme porovnat.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šemáček. Řidiči mohou dostat pokutu až 1500 korun za špatně umístěnou palubní kameru v autě. Policie doporučuje umístit zařízení co nejvíc za zpětné zrcátko a nemít volné věci na palubní desce kvůli výhledu. Pro milovníky Nízkých Tater a slovenských hřebenovek přišla špatná zpráva. Více Kuba Turek z horydoly.cz.
2: Klub slovenských turistov vyhodil z Nízkotatranské chaty Milana Rastislava Štefánika, neboli my starší to známe jako chatu SNP, dlouholetého chataře Igora Fabricia. Ten tam byl od roku 1991 a každý, kdo se tam v posledních letech někdy vyskytl, viděl, že chata jde stále dopředu. Sice pomalu, ale pořád se zlepšuje. No a 4 roky před vypršením nájemní smlouvy ho vyhodil právě klub slovenských turistov a je to pokračování velmi nepříjemné aféry, protože klub slovenských turistov začal řádit v loni ve Vysokých Tatrách, kde mu patří 4 chaty a ve 2 z nich odstranil dosavadní nájemce neboli chataře. Už teď víme, že noví chataři na webu bazoš.sk schánějí letní nosiče a uvidíme, jak to dopadne.
1: Zájem o dávno nevyráběné přehrávače iPod znovu roste, hlavně mezi mladými lidmi. Láká je jednoduché zařízení bez sociálních sítí a algoritmů, které umožňuje soustředěný poslech hudby. Použité iPody se dobře prodávají a kolem nich vzniká aktivní komunita fanoušků i opravářů. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Rock.

0: první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: 8 minut po 17. hodině vás od mikrofonu Rádia Beat zdraví Dan Kohout. Jdem do další hodinky kuriozit a hlavně začátku slavných kapel. Rock'n'Rolla, to je první album, nebo Rock'n'Rolla, jak říkáme tady česky, je první album britský kapely Judas Priest. Co je zajímavý, produkoval tohle album Roger Bain, který si získal jméno jako producent prvních tří alb Black Sabbath. Je to jediný album s bubeníkem Johnem Hinchem. Další zajímavost, další už John Hinch s nimi netočil. Tedy další alba. Co k tomuto albu, my vám, nebo já vám pustím za chvilinku titulní skladbu tyhle desky. Tohle album je víc orientovaný na blues rock a hard rock než pozdější desky. A má taky některé vlivy progressive rocku, který zůstaly ještě v některých písních i v následujících albech. Ale díky těmhle všem faktům je styl tohoto alba prakticky nerozpoznatelný ve srovnání s pozdějšími alby Priest. Když si pustíte Rock'n'Rolla, písničky z tohle alba, pak si pustíte písničky z Painkilleru, tak jako kdyby to hrála úplně jiná kapela. To jen pro doplnění. V každém případě to album jako debut kapely Judas Priest je velice zajímavý. Tak, Rock'n'Rolla nebo Rock'n'Rolla, jak chcete, Judas Priest, rok 1974, to jsem zapomněl.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: pořádku bylo slovo.
1: Kluci, nenatočíme něco?
2: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl song na rádiu Beat.
3: Ano, v skutku na začátku byl song a ty songy hrajeme na rádiu Beat. To se dá klidně takhle i prezentovat. V každém případě já vám teď zahraju velice takovou unikátní nahrávku. Já si tady ještě dohledávám určitá fakta. Ta skladba se jmenuje Not Fade Away. Pochází z roku 1973, tedy tahle konkrétní nahrávka. A bude hrát kapela Rush. Oni ji vydali v 73. jako svůj první single. No a když jsem se díval do těch záznamů v roce 1974, vyšlo jejich první album, kde tady tu skladbu nenajdete, takže vyšlo samostatně, nebo vyšel samostatně ten single jako takový prostě solitér rok předtím. Na to první album, který bylo eponymní, se nedostal. Co mě ještě docela zaujalo, že kapela Rush měnila bubeníky a co se týče, když se podíváme na tu jejich historii nebo diskografii spíš, tak Neil Peart přišel do kapely až 74., takže je možný, že skladbu Not Fade Away natočil ještě předchozí bubeník. V každém případě první single kapely Rush z roku 1973 je píseň Buddy Hollyho ještě samozřejmě, ta se dočkala mnoha coverů, tak se dočkala i coveru od Rush Not Fade Away.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět. Na začátku byl song na Radio Beat.
1: Tom Petty and the Heartbreakers byla kapela a Tom Petty and the Heartbreakers je i debutový studiový album téhle americký party. Toma Pettyho zdravíme do rockového nebe. Tohle album vyšlo 9. listopadu v roce 1976. Album se po svém vydání ve Spojených státech nedočkalo velký pozornosti. Ovšem po britském turné se vyšplhalo na 24. místo v britský albový hitparádě a single Anything That's Rock and Roll se stal hitem ve Velké Británii. No a pak přišly úspěchy, ale po mnoha pozitivních recenzích, týdnech a měsících, nakonec i ve Spojených státech. Breakdown, single Breakdown, byl vydán jako hlavní single a prorazil v top 40 ve Spojených státech. Tak si ho pojďme pustit. Breakdown, rok 1976, Tom Petty and the Heartbreakers.

zabít.

0: Nejslavnější z nejslavnějších a jejich první pokusy. Na začátku byl song. Na rádiu B.
1: U kapely Olympic jsem, přátelé, fakt nevěděl, kde začít, jak začít, protože kdybychom měli mluvit o historii tyhle ty legendární československý, protože český kapely, tak to bychom tady byli celou noc. Takže stručně, pokud to vůbec jde. Kapela už v 62. začala, myslím, fungovat, no, takže je stejně stará jako já. To je docela sranda. A furt hrajou, to je neuvěřitelný. Petr prostě je nesmrtelný, vlastně neudolatelný.

klasická, kterou Olympic předělali jako cover. Co je třeba ještě podotknout? V kapele Olympic se vystřídalo spoustu muzikantů, zpěváků. Kapela vlastně v těch 60. letech do sebe vcucla celou tu škálu populárních zpěváků, jak popových, tak rockových. A samozřejmě i další muzikanty. Ty nebudu jmenovat, to by bylo moc, ale na ty zpěváky se trošku podíváme, trošku zaostřím na ně, tak třeba kdo tady zpíval, Miki Volek, Pavel Sedláček, Jiří Laufer a další, Ivone Přenosilová jako snad jediná ženská zpívala v Olympiku. Ale píseň Oh Boy, ano, tak tu na té nahrávce v roce 1964 zpívá další zpěvák a vlastně i zakládající člen kapely Olympic. Hádejte kdo? No Pavel Bobek.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na výlety českým rájem.
2: Pojem český ráj se začal používat v polovině 19. století návštěvníky lázní Sedmi horky. Původně ho do textu budoucí naší hymny zakomponoval Josef Kajetán Tyl, ale skladatel Škroup mu do toho v korektuře hrábnul a místo části verše Český ráj to na pohled tam dal zemský. Tyl to přešel mlčením a český ráj se prosadil i bez toho. Tolik historická fikce a Laci Mrman. Současný český ráj si žije jiným životem. Třeba novou podobu má putovní hra Za pověstmi. Je rozdělena na kratší trasy, které jsou dostupné veřejnou dopravou a vhodné tak i pro výlety prarodičů s malými dětmi. Autoři se vrátili k době analogové, když je s překvapením zjistili, že data ve skalách nejsou všude přítomna a tudíž vše řešící apky nefungují a vzniká stresová panika. Stačí si prý v infocentru vyzvednout papírový hrací plán a přibalit obyčejnou tušku či voskovku. Děti pak v terénu pátrají po speciálních reliéfních štítcích, když štítek najdou, tuškou si symbol jednoduše obkreslí do svého plánu.
1: V malém argentinském městě Cutralco nedávno odhalili obří sochu národního fotbalového hrdiny Lionela Messiho. Dílo zobrazující kapitána úřadujících mistrů světa váží 70 tun. Výškou 26 metrů překonalo zatím nejvyšší Messiho skulpturu z Kalkaty. Město v Patagonii s 35 tisíci obyvatel si od uměleckého díla slibuje, že podpoří turistický ruch. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: dělali, když je ještě nikdo neznal?
1: Přece natáčeli. Na začátku byl song na rádiu Beat.
2: No ve stylu grunge ještě chvíli zůstaneme, před chvílí Nirvana a za chvilinku skladba s názvem Hunted Down, což je pecka americký kapely Soundgarden. Text napsal frontman Chris Cornell. Je to první skladba na jejich prvním albu. Je to první single kapely. Vyšel v roce 1987. No a na prvním albu, nenechte se mýlit, na prvním albu Screamin' Life, ale to je EPčko z roku 1987. Ne LP, tedy ne long play, dlouhohrající deska, protože opravdu takový to regulérní deska, dlouhohrající, vyšla až o rok později a ta se jmenuje Ultra Mega OK a na téhle desce ta skladba, kterou si budeme hrát, tedy skladba Hunted Down, není. Ta se potom objevila až na kompilačním albu kapely z roku 2010 Telefantasm. Ano, tak aby bylo jasno, udělali jsme si v tom pořádek. Teď už Soundgarden Hunted Down.

ladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: První songy, první singly, první pokusy rockových legend. Na začátku byl song na Rádiu Beat.
1: No a teď krátce k debutu švédské kapely Europe. Víme, že vznikla v roce 1979. Asi nejslavnější deska, ta třetí, The Final Countdown z roku 1986. Dvě hlavní figury tohoto ansámblu, Joey Tempest, zpěv, jako frontman tedy, John Norum, kytary. No a my se podíváme na první album, debutový album z roku 1983, který je eponymní tedy Europe, no a první single, který byl nasazen vůbec v historii kapely Europe, se jmenuje Seven Doors Hotel, právě z alba Europe, rok 1983.

0: bylo slovo.
1: Kluci, no natočíme něco.
0: I tak vznikaly ty nejslavnější kapely rockové historie. Na začátku byl Song na Radio Beat.
2: Tak co, pánové, v tomhle vedru je Libo Blondýno. Divná představa, vidíte. Ex-Offender je debutový single americké kapely Blondie. Píseň napsali Gary Valentine, basák kapely. No a samotná Debbie Harry pro jejich eponymní debutový album Blondie a byla vydána jako hlavní single alba v roce 1976. Název písně byl původně Sex Offender. Baskytarista Gary Valentine původně napsal tuhletu pecku o 18-letým klukovi, který byl zatčen za sex se svou mladší přítelkyní. Ale Debbie změnila text tak, aby píseň byla o prostitutce, kterou přitahuje policista, který ji zatknul. Zajímavý pohled, že jo? No, tak chlap a ženská, no, tam se občas nesejdou s tou prostitutkou Debbie, jak jí to napadlo. Tak ona se říkají věci různý, ale to teď tady nebudem fakt rozebírat. V každém případě to byla půvabná ženská a výborná zpěvačka, prostě měla takový trošku ten bubblegumový hlas, ale mně se ty pecky strašně líbily. Fakt povedený, prostě hitovky, co se budeme povídat. Blondie a jejich první single z roku 1976, Ex-Offender. I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on.

0: Ještě než vyrazili na první turné, ještě než vyprodávali sály, ještě než je znal celý svět.
1: Na začátku byl song
0: na Radio Beat.
2: Skid Row je americká metalová parta z New Jersey. Svoji největší slávu kapela zažila na konci 80. let a na začátku let 90. ve formaci nebo ve složení Sebastian Bach, zpěv Dave the Snake, s sebou kytara Scott Hill, kytara Rachel Boland, bass kytara a Rob Effuso bicí. No a v té době vyšly první dvě jejich alba, to první Skid Row z roku 1989 a Slave to the Grind z roku 1991. My se zaměříme na to první album Skid Row, tedy eponymní, a jako první single byla nasazena píseň You's Gone Wild, takže opakuje rok 1989, první single kapely Skid Row.

a horou na prdelkách neměli kurčičku. Mějte se hezky, v úterý se těším na rokovou zpovědnici nebo respektive v rokový zpovědnici. Nazar!

0: Větrník. Na Rádio B.
1: Vítejte v čase prázdninovém, milí víťáci, kdy se váš pořad, poháněný příznivým letním větrem, snaží a tuží ze všech sil. Dnes po tisícisté prvé. Obsah mu tradičně určují Jaromír Tůma od mikrofonu a Pavel Černoch z technického zázemí Rádia Beat. Tempo v úvodním otvíráku nasadila k punku a ska se hlásící skupina Flatliners z Richmond Hill v kanadské provincii Ontario. Skladbu In a Peace jsem vydloubnul z jejího 7. alba Cold Water, které vyšlo 8. května a kapelu k nám zaválo po třetí. Ze Stockholmu blíž to k nám má sleaze a glam metalová formace Crash Diet, ale jen náhoda a nikoliv naše sympatie k umění chaosu ji zve do mlýnice po šesté. Album Art of Chaos vypustila rovněž 8. května jako 7. a my z něho hrajeme Sick Enough for Me.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Přitápíme pod kotlem a hollywoodskou skupinu Blackbeard Brightsen zvebe po 13. Do Česka trefí, naposledy tu hrála před 4 lety. A jako by se na dnes všichni domluvili, také ona vydala 8. května své 7. album Vindicate. Ale jen zpěvák Andy Biersek zažil a pamatuje začátky kapely, které se datují od roku 2006, kdy se ještě v Cincinnati slížila ke svým vzorům Kiss a Motley Crue. Z letošní novinky odezní Alive.

0: spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Zpěvačku Lindu Paris, rodačku ze Springfieldu ve státě Massachusetts, řadí v zámoří do alternativního roku, anebo pop roku. A přestože spolupracovala s osobnostmi formátu Briana Adamse a Christiny Aguilery, nikdy se mi nehodila do větrníku. Dnes udělám výjimku a pohodlím její kvality a drive v titulní melodii čtvrtého solového alba Let It Die Here, které vyšlo na ovšem 8. května.

0: rest in peace.
1: Větrník.
2: Větrník.
1: Na Rádiu B.
3: Linda Perry mě inspirovala k myšlence vyvolat souboj dvou poprokových adeptek opozice v našem pořadu, protože to, jak jsem zaškatulkoval Lindu, platí rovněž o zpěvačce Robin Beck. Newyorská rodačka měla už koncem 80. let světový hit First Time, ale nás teď zajímá její 12. album Living Proof z 15. května. Z něhož uvádím titulní skladbu.

0: s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: Větrníky připravuju v určitém předstihu. To si jistě vnímaví býťáci všimli. A tak se snažím vynechat pozvánky na koncerty, protože zejména u zahraničních kapel může na poslední chvíli dojít ke změně programu. Neubráním se však zmínce o souhře mezi mnou a pořadateli vrcholícího Basin Firefestu ve Spáleném Poříčí, kteří měli na plakátech romantické satanisty a okultisty Jotaira, Satén. Zdali pak došlo na opus 3M z třetího alba Gone with the Devil, kterým jsem se po jeho vydání 8. května probíral?

Větry. Na Rádiu B. Když jedna z nejhranějších kapel ve Větrníku, Queens Lake z Bellevue ve státě Washington, dala v roce 2012 Geoffu Tateovi padáka, odřízla se tak od zpěváka, který mohl rozprodat enormních 20 milionů kopií jejího třetího alba Operation White Crime z roku 1988. Následně musela respektovat jeho autorská práva na titul, který Tate, co by respektovaný solista, vzkřísil 3. května vydáním 3. dílu na albu, z kterého zahrajeme Vulnerable jako příspěvek pravidelné rubriky Ploužák.

0: Větrník. Na Rádiu B.
1: Už je za to rádio, nemyslím to naše, ale jakékoliv rokové rádio. A co se vlastně přihodilo? Nemyslím to jako stížnost, jenom poukazuju na fakt, že rokové písničky se krátí. Zřejmě proto, aby neprotahovali rozhlasové vysílání. Právě proto jsem zavedl rubriku Kláda, aby alespoň jeden pořádný protáhlý flák měl svou pozici v pořadu jistou. I tak ho není jednoduché mezi singly vyhledat, proto jde spíše o polínko, které má jen 7 sekund nad 5 minutami. Jedná se o Steps of Stone, u nás 36. vstup německého kytaristy Axla Rudyho Pella, který vyšel 20. března na jeho 23. CD Ghost Town.

0: spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: Co víš o australském progresivním metalu? Kdyby mi někdo takovou otázku položil, opřel bych se o názvy kapel, které jsem pouštěl ve Větrníku. Alchemist, Carnival, 12-Foot Ninja, Voyager, Pliny. A nesměl bych opomenout skupinu Teramej z Geelongu ve státě Victoria, která nás navštíví po čtvrté. Prvně však upozorní na své 13. album The Silent Architect, které je v prodeji od 8. května. Jako šíp z něho vyšle skladbu Arrow.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Když se punkové kapele vetře do instrumentáře kravský zvonec, můžeme očekávat co-punk nebo také alternativní country. Z mnoha amerických příkladů tohoto svérázu bývá obvykle na prvním místě uváděna skupina Social Distortion, založená v roce 1978 ve Fultonu v Kalifornii. Nemohla se proto vyhnout ani našemu vestickému větráku, který roztočí po sedmé. Ponouklo jí k tomu vydání 8. alba, prvního po 15 letech, které si rovněž zvolilo termín vydání 8. května. Na ochutnání doporučuji The Way Things Were.

0: větry.
1: Na Rádio Beat.
2: Ani se nechce při tak rozpustilé muzice věřit, že jsme hráli z alba pojmenovaného Born to Kill, Zrozený pro zabíjení. To se dá rychle napravit přehozením výhybky na název Born to Rock, Zrozený pro bigví, záhlaví písně ve větrníku debitující skupiny Fon Groove z Toronto. V roce 1990 založené trio jsem neznal a nepoušel jednoduše proto, že na album Born to Rock jsme si museli do 15. května čtvrtstoletí počkat. Je to ale zároveň argument, že u Big Beatu věk nehraje roli.

Větrník na Rádiu B. Také na závěr přichází časová pikantérie a anomálie. V roce 2018 v New Yorku dala dohromady skupina s úmyslem hrát hudbu, jakou o 50 let dříve v anglickém Birminghamu vymýšlela jiná kapela, kterou tehdy kdekdo pohrdal. Dneska se jí klaníme a já jsem hrdý, že jsem se s ní osobně seznámil. Mám samozřejmě na mysli Black Sabbath a jejich následovníci, kteří dnešní větrník zakončí, jsou Restless Spirit. S skladbou The Burning Need z jejich čtvrtého bezejmenného alba s datem vydání 8. května se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.

Radio Beat. Nebojím se říct, že až tak vlastně baladicky jsme odstartovali dnešní večer pravidelný nedělní tady na Beatu, u kterého vás zdraví Standa Rubáš a který se zove Hard and Heavy už drahně let. Ale museli jsme to udělat, protože tohle to, co dohrálo a čím jsme otevřeli to dnešní vysílání, no tak je z Brusu nová záležitost, singlová, zároveň taková v podstatě předznamenávající nějaké ty rozlučky spojené s kapelou Sinner, Mattem Sinnerem a celou touhletou německou kapelou, o který vlastně neříkám ani, že je rocková, ani, že je metalová, protože když si projdete jednotlivé písně, tak ona každá je trošku malinko jiná. Nicméně Leave It All Behind je právě nejenže nový single, ale taky nový videoklip z tábora těchhle těch Němců, a protože je to taková vlastně asi nejněžnější věc z těch všech, které mám připravené na dnešní večer, tak jsem si říkal, že by nebylo asi od věci, kdybychom tím celé to vysílání odstartovali. Co vám můžu slíbit na dnešek? No tak to, co vás nepřekvapí, tedy 4 hodiny pořadu Hard and Heavy s tím, že třetí má na hrbu Petr Korál a tu poslední potom Davy, že si dáme speciál, protože to Petr Korál vždycky dělá, a dneska to bude to nejlepší z roku 1991. A neb významné desky, které slaví 35 let od vydání v prvním díle, takže se z toho krásně dá odhadnout, že těch dílů bude samozřejmě několik, a pak taky slíbím Davyho, který bude uzavírat. Všichni už vyvěsili svůj playlist na web Rádia Beat, takže se tam můžete podívat a nebýt tedy překvapeni, když se teď za malou chvilku rozezní éterem Beatu finští Stratovarius.

0: na Beatu.
1: Stratovarius na rádiu Beat a potom taky Iron Maiden a jejich Lust for Words, to jsou ty další dvě, které máme teď aktuálně za sebou. S tím, že Iron Maiden jsou dost propíráni teď všemi možnými médii za svůj koncert ve Francii, ačkoliv jejich vina to v žádném případě nebyla, ale fandové tam byli malinko ochuzeni o zážitek z toho jejich vystoupení, protože si poslechli mnohem méně písní než třeba ti naši tady na festivalu Rock for People. Když totiž hráli minulý týden Iron Maiden v Paříži na La Défense Areně, tak před 37 000 lidmi si užili v podstatě asi 50 minut toho koncertu a potom všechno zhaslo a už to nenaskočilo. Aktuálně se řeší, co to vlastně způsobilo, protože nastal jakýsi blackout lokální, no a řeší se, jestli to způsobilo extrémní vedro, nebo jestli došlo k něčemu někde v rámci té sítě, anebo jestli to byla nějaká porucha, která to tam vykopla v rámci té elektrické instalace přímo na stadionu. To se zatím ve Francii vyšetřuje, výsledky z toho nejsou, nicméně Iron Maiden nebyli schopni dohrát ten svůj set tak, jak to měli vymyšleno, protože zkrátka bez elektriky Big Beat není, a tak vydali k tomuhle tomu i takové omluvné prohlášení. A když jsem čet těch hromady článků, co se vlastně odehrálo ve Francii, tak jsem si říkal, že není špatný nápad pustit je taky do vysílání rádia Beat v rámci Hard and Heavy, protože co si budeme povídat, železné pany není nikdy dost. Pojďme ale k další muzice, pojďme k další jedné čerstvé novince pro ty, kteří mají rádi právě takové ty heavykové melodické odnože a zároveň třeba i něco málo takové té tématiky okolo Tolkiena, protože to se spojuje třeba v novém singlu skupiny Ember and Dawn. A ta skladba se jmenuje Temptation's Gates.

Finch Timberian Dawn, jejich Temptations Gates a hned potom také italští Frozen Crown s písní The One. To jsou další dva kusy v rámci toho dnešního Hard and Heavy, které máme úspěšně za sebou a se kterými se můžeme posunout v tom playlistu dnešního Hard and Heavy dál. Už jsem to říkal, ale stejně to zopakuju, že pokud byste chtěli nebýt překvapeni tím, co je nachystáno na dnešní den a večer, takže to najdete na www.radiobeat.cz a stejně tak vede cestička i přes naše sociální sítě. Kdo se tam proklikne, tak ten se k playlistu dostane samozřejmě také. Tím pádem bude vědět, že tyhle ty dva singly nové, čerstvé, v tom uplynulém týdnu vydané jsou odškrtnutý, že si teď budeme hrát zase nějaké starší kusy, ale že těch singlů tady pro vás budu mít ještě docela dost v tom dnešním vysílání a možná, že budou některý tak trošku překvapivý. Co není překvapivé, je to, že se saxon stále drží po všech těch peripetích a má chuť hrát a vydávat a nahrávat, ale hlavně vystupovat živě. A tahle ta britská kapela teď aktuálně přidala ještě další koncerty do toho svého severoevropského, řekl bych, turné, takže jenom potvrzují to, co v rozhovorech říkali, že sice nějaké ty zdravotní komplikace už tam jsou, nějaké nemoci už tam byly, naštěstí to zatím vypadá, že všichni zasažení muzikanti ty svoje útrapy nějakým způsobem zvládají a choroby nějakým způsobem překonávají, no a rádi se vracejí na ta svá koncertní pódia napříč celým tím světem, což je vlastně fajn a já jim přeju, aby to vydrželo co nejdýl.

0: Radio B.
1: Saxonic Dambusters, kterou chcete-li to zařadit na nějakou desku, tak musíte vyrazit na to, která se jmenuje Carpe Diem. No, je to jedna z těch nejnovějších, je z roku 2022. O rok starší je potom deska jednoduše nenazvaná nijak a proto se píše, že Halloween od kapely Halloween, ta je z roku 21. Odtud jsme hráli právě Best Time, tuhletu muziku a tuhletu skladbu, jednak jako připomínku teď už uplynulého rockerova rána, kdy jsme si povídali s Andy Derisem nejenom o 40. výročí kapely Halloween, ale zároveň pozvánky dopředu na festival Masters of Rock, kde právě Halloween v té velké partě oslaví tohleto svoje výročí a zároveň taky k poslechu beatu v příštích týdnech, protože vychází speciální halloweenské číslo magazínu Spark. No a máme slíbeno, že nějaké ty baliky přijdou i sem k nám do studia, takže se o ně samozřejmě rádi podělíme. Halloween je na beatu za námi, já vám ještě dlužím na oficiální beatový YouTube vyvěsit takovou tu reprízu povídání s Andy Derisem, to slibu na holý popek udělám co nejdřív, ideálně v tom následujícím týdnu. No a my se můžeme posunout k další muzice, která je připravená. Ten, kdo kouká na playlist, tak nemůže být překvapen, že to bude právě Ozzy.

Nejprve Ozzy Osbourne, samozřejmě jeho Hellraiser je právě ta skladba, která před malou chvilkou tady na Beatu dohrála. Kdo čte Beatový web, tak taky ví, že se na Ozzyho bude vzpomínat v Birminghamském muzeu, protože právě tam se přesouvá takový ten černý obří kožený trůn, na kterém strávil Ozzy v sedě ten svůj poslední obří rozlučkový koncert. Aby právě fandové měli důvod zaskočit do muzea, aby mu město a muzeo vzdalo hold, aby fandové mohli na Ozzyho vzpomínat. Tak pokud byste měli cestu v rámci svého putování třeba po Evropě právě tam, nezapomeňte se zajít podívat i na tenhle ten Ozzyho trůn. Třeba tam do budoucna pojedete, co já vím, i na koncert Flor Jansen. Ta totiž, tak jak bylo vyhlášeno, má pauzu s kapelou Nightwish, tam to nevypadá úplně, že by z nich mělo nějak v dohledné době vypadnout něco ohledně nějaké muziky či případně koncertu, i když pravda, můžou nás překvapit, ale zatím jsem nezachytil ani náznak tohoto, naopak tak, jak řekli, že nic dělat nebudou, tak zatím se zdá, že nic nedělají a tak se Flor může věnovat i muzice své, což konec konců už bylo slyšet, protože nový čerstvý single nazvaný Run tady na Beatu v Hard and Heavy právě teď dohrál. My se můžeme posunout dál. Prstem po mapě od Flor směrem na mnohem podstatně teplejší Brazílii, protože odtamtud je i kapela Angra, která nejen, že má ráda metalovou muziku, ale taky, jak se ukazuje, tak má ráda i fotbal. Určitě budete znát skladbu nazvanou Pra Frente Brazil, spojenou s FIFA World Cupem z roku 1970. No a právě tuhletu věc si Angra zase vypůjčila, aby ji po těch dlouhých letech připomněla a trošku ji přetočila do toho svého stylu. Takže pokud rádi cestujete po různých webech, tak třeba YouTube kanál kapely Angra by mohl být to místo, kde tuhletu verzi téhleté skladby jednoduše najdete.

0: beatu.
1: Angra, v tomto případě Right into the Storm, věc, kterou chcete-li hledat, hledejte ji tady prosím na desce Cycles of Pain z roku 23. Podstatně starší byla Metla hned potom. Poor Twisted Me je alba Load z roku 1996. Já musím zrychlit to povídání, protože jsem nachystal na dnešní večer poměrně dost muziky a rád bych to celé stihnul podle toho plánu vyvěšeného na webu, Facebooku a Instagramu. Tím pádem teď musí přijít na řadu Metal Church. Co taky jiného?

0: na rádiu Beat.
1: Tím jsme se krásně přesunuli přes tu celou a pojďme si říkat, že druhá hodina pořadu Hard Enemy už je v plném proudu. A teď třeba aktuálně s kapelou česky řečeno Savatage, americky Savatage, zkrátka s touhletou partou. I ta se blíží. I ta jede sem k nám, pravda, bez Johna Olivy, ale jede sem k nám a vystoupit by měla na festivalu Rock Castle. No a právě o tom se muzikanti rozpovídali v uplynulém týdnu v rámci rozhovoru, jak si představují to evropské turné, co už mají za sebou, co mají ještě před sebou i jaké jsou plány do budoucna. No a sami říkali, že právě koncert v Pompejích doplněný o orchestr je něco, na co se velmi těší právě proto, že ten záznam z tohohle toho vystoupení se zatím tedy uchová tak nějak v archivech, ale protože ten koncert je výjimečný tím vším složením, takže plánují, že do budoucna by měl vyrazit taky někam do světa. A myslím si, že pokud vyrazíte vy na tuhletu partu třeba na Rock Castle, tak bych doporučoval si to užívat s úsměvem na rtech, protože ty záběry se pořizují samozřejmě v rámci toho turné průběžně a může se stát, že dřív nebo později se objevíte někde ve filmu právě o téhleté kapele, anebo v rámci toho živáku. Je totiž možný, že to muzikanti sestříhají, že to použijí v nějakých klipech a podobně, protože tohleto je třeba taky věc, kterou oni na těch svých cestách a vystoupeních řeší, že mají partu, která prostě tyhle ty záznamy pořizuje a sbírá.

Symphony X, jedna z těch starých skvělých věcí o téhleté kapely, opět mi to nedalo, abych v rámci přípravy dnešního playlistu sem nesáhnul po desce Underworld z roku 2015 a hned potom taky, byť vlastně živá, ale vlastně taky nová věc. Look What The Bats Dragged In je vlastně nový single, pod kterým je podepsán Wednesday 13. Tak to je ta věc, která dohrála tady u nás teď aktuálně na beatu. Ten záznam, který jste mohli slyšet, tak je z loňského roku z festivalu Poland Rock, jenom tak pro jistotu, aby jsme všechny tyhle ty informace taky vyzradili do éteru, odkud jsem to vzal. Takhle vzal jsem to z toho singlu, který mi poslali, ale tam je to regulérně přiznáno. Máte rádi těšení se na nové věci, pak by vás, myslím, mohla zajímat i nová deska kapely Five Finger Death Punch. Jmenuje se Legacy, no a 31. července by měla jít do světa v rámci digitální emise CDček vinylů, pokud jste úplně ultra old school sběratele a potrpíte si na kazety, tak bude existovat i kazetová verze té nové desky kapely Five Finger Death Punch a ta bude vycházet 18. září. Tam je ten termín vydání malinko jiný. Ale s tím oficiálním vyhlášením téhle té desky přichází taky oficiálně další jeden nový single s ochutnávkou, který nese název De Oppresso Liber a zní takhle.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Už jsem mluvil o tom, že jedním z lákadel na Masters of Rock může být třeba vystoupení kapely Halloween, že jedním z lákadel na Rock Castle může být třeba vystoupení Savatage, no a jednou ze vzpomínek na už uplynulý plzeňský Metal Fest může být třeba vzpomínka na vystoupení kapely Anthrax. Měli jsme velkou kliku, takové řekl bych štěstí v neštěstí, že jsme si mohli užít ten koncert i s Charliem Bennantem, kterému teda pravda v Plzni nebylo úplně do zpěvu, protože si užíval Virózu takovou tu echt pravou, jak říkáme u nás hezky česky, to znamená 40 horečky, nevidím, neslyším, hučí mi v hlavě. Přesto odbubnoval tady ten koncert fantasticky, často bylo v jeho obličeji možno vyčíst, že fakt jde na morál, že by nejradši padnul na záda a zůstal ležet, když člověk viděl, jak strašně mu je. Nicméně bylo to vlastně jedno z posledních koncertních vystoupení na nějakou dobu, protože v rámci toho aktuálního turné kapely Anthrax si Charlie Benante zranil ruku, no a tím pádem není schopen v tuhle chvíli bubnovat vůbec a musí být alespoň dočasně koncertně v sestavě kapely Anthrax vystřídán. Takže kdo jste tam byli, tak můžete říct, že jste byli právě pro tuhle chvíli na jednom z těch posledních koncertů. Pojďme si dát muziku další a zase muziku z kategorie těch zbrusu nových. Co říkáte?

Ano, tohle byla muzika tak trošku z kategorie zvané Ať se mládí vydovádí, i když pravdou je, že ani jedna z těch kapel nepatří mezi úplně takové, řekl bych, naděje být to už nějaký pátek, tady s námi jsou jak I Prevail a spolu s nimi tady taky Amira Elfleky, co by vzácný host, skladba Paradise, nový single, tak i třeba Killswitch Engage, tam můžeme smíle ještě, myslím, taky počítat, i když v jejich případě jsme sáhli po desce, která vyšla už v roce 2009. In a Dead World se jmenovala ta píseň, která je za námi, a my se od těch mladých kapel, nebo těch kapel se takovým tím mladistvým přístupem ke skládání muziky, přesuneme zase zpátky pěkně k těm oldschoolařům, kam jistě počítám já, ale věřím tomu, že i vy, třeba i kapely jako Sodom, nebo

0: Radio Beat.
1: Saddam, v jejich případě to byla Conflagration, věc, kterou najdete na desce Partizan z roku 2018. U Slayer jsme oprášili záležitost zvanou Diabolus in Musica z roku 1998. No a teď je před námi ten, jež se chystá až za rok, teda pravda, na dovolenou, a to je Nergal z kapely Behemoth. Ti aktuálně koncertují do podzima, toho mají docela dost jako v plánu, co musí odehrát, představit a užít si, ale když se Nergala ptali novináři na to, co přijde po tom podzimním turné, až to skončí, tak říkal nic. Není tam vůbec nic. Nejsou tam žádné aktivity, žádné rozhovory, žádné natáčení. Prostě a jednoduše Behemoth jedou, už jedou poměrně dlouho, do podzima to dojedou, no a pak nastává ticho a dovolená. A jak bude dlouhá, to se zatím vůbec neodhaduje, to se prostě samo uvidí. Takže pokud máte třeba do konce toho podzima šanci někde Behemoth vidět naživo a stali jejich fandové samozřejmě, tak doporučuji se na něj jít podívat, protože se může stát, že Nergalovi se zase zalíbí to volno, anebo že se začne zase na chvilku věnovat tomu svému dark country projektu, a nebo se zavře do studia a nějakou chvíli nebudete mít šanci se s touhletou kapelou vidět naživo a slyšet naživo samozřejmě. Spolu se my uslyšíme zase příští týden, protože Behemoth pustím, taky Cradle of Filth pustím a pak si půjdu po svých, už to bude na mých drazích kolezích, tedy speciálu Petra Korála, kde se bude vzpomínat na 35 leté nahrávky. No a taky Davem, který bude uzavírat dnešní vysílání.

0: Kubík.
1: Krásný večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál. Začala třetí hodina Hard and Heavy a začala Alicem Cooperem s slavnou skladbou Hey Stupid ze stejnojmenného alba z roku 1991. A nebyla to náhoda, protože jejím prostřednictvím začal první díl speciálu, který jsem nazval To nejlepší z roku 1991, aneb významné desky, které slaví 35 let od vydání. Ano, já tyhle ty výroční vlastně speciály dělám čas od času, že vzpomínám na ty desky, které vyšly a slaví kulaté nebo půlkulaté výročí, a tímto startuje, jak už jsem říkal, speciál další, který připomíná to, co bylo před 35 lety. Alice Cooper tenkrát 2 roky po znamenité desce Trash, která znamenala jeho návrat na výsluní posluchačského zájmu i k náležité hudební kvalitě, vydal tedy album další, Hey Stupid, a slyšeli jste titulní věc. Mimochodem, kytaru v této skladbě nahráli Joe Satriani a Slash z Guns N' Roses, a členem pěveckého sboru byl i samotný Ozzy Osbourne. K Ozzymu se ještě dostaneme, ale teď tu jsou Skid Row, kteří v roce 91 vydali znamenité druhé album Slave to the Grind. Ono přinášelo něco úplně jiného než eponymní načančaný glamrockový debut z roku 89. Protože Slave to the Grind znamenalo obrovské přitrzení a dokumentovat to bude ostatně i ta titulní věc, kterou si teď pustíme. Skid Row a Slave to the Grind.

0: Rádiu Beat.
1: Posloucháte Hard and Heavy, posloucháte speciál nazvaný To nejlepší z roku 91 aneb významné desky, které slaví 35 let od vydání. Opět jako vždycky v případě těchto speciálů ten výběr je můj čistě subjektivní a někdo třeba občas by se mnou mohl polemizovat, že zrovna tahle deska nebyla tak důležitá, anebo že některé chybí, ale tak tomu prostě je a tomu se nedá vyhnout. Takže teď se vracíme k člověku, kterého už jsem zmiňoval, protože si logicky musíme zahrát i něco z desky No More Tears Ozzyho Osbourna. Ozzy po umělecky poněkud slabší druhé polovině 80. let natočil konečně album, které Ozzyho postavilo zpět na piedestal parádního hard rocku. No a my si pustíme věc Hellraiser, kterou s Ozzy Osbornem a Zakem Wildem napsal Lemmy Kilmister z Motorhead a vlastně ona byla natočená ve dvou verzích. Jednu natočil Ozzy Osbourne právě na No More Tears a samotní Motorhead ji také natočili, ale ona vyšla až v roce 92 na album March or Die. My si tedy teď pustíme Ozzyho verzi Hellraiser.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Jak už bylo zmíněno, skladbu Hellraiser spolusložil Lemmy s Ozzym a my se teď logicky přesuneme k Motorhead. Ale protože se píše teprve rok 91, pustíme si něco z jejich tehdejší albové novinky 1916, pro kterou mimochodem platí něco podobného jako pro Ozzyho desku No More Tears. Protože to byla po několika méně výrazných deskách nahrávka, ze které byli nadšeni jak fanoušci Motorhead, tak i hudební kritika. Takže co si dáme z alba 1916, které vyšlo ale v roce 1991, nenechte se mýlit, třeba skladbu Shut You Down, Motorhead.

0: na rádiu Beat.
1: V rámci speciálu, který připomíná významné desky, které vyšly v roce 91, se teď dostaneme ke Gamma Ray. Tedy ke kapele, kterou v roce 89 založil po svém odchodu z Helloween kytarista a původně zpěvák Kai Hansen. Tehdy a ještě i pár dalších let měl ale stále období, kdy nechtěl zpívat solově. Takže původním frontmanem Gamma Ray byl Ralph Shepers. Ten naspíval jak debut Heading for Tomorrow z roku 90, tak druhé album Sigh No More z našeho 91. roku. Naspíval pak ještě jedno LPčko, ale od roku 95 už mikrofon Gamma Ray má na starosti Hansen. Nicméně nepředbíhejme, tady je už zmiňované album Sigh No More a skladba As Time Goes By Gamma Ray.

0: Studiu.
1: Tohle byl Gamma Ray a my se musíme samozřejmě asi dostat i k samotným Halloween, u kterých Kai Hansen předtím působil a pochopitelně i dneska zase působí, jak jistě víte. Tím pádem se dostáváme k desce Pink Bubbles Go Ape z roku 91, jakého jiného, která u fanoušků Halloween vyvolala trošku rozpaky, protože ona už představovala částečný odklon od pro Halloween typického power speed metalu. Já jsem ale vybral skladbu Back on the Streets, která si myslím, že není až tak zásadně odlišná od toho, co Halloween dělali dřív. A ostatně pojďme si to doložit samotnou zvukovou ukázkou, tedy celou skladbou. Back on the Streets. Halloween.

0: Rádiu Beat.
1: Když jsem před písní, která právě dozněla, tedy Back on the Streets, hovořil o tom, že Halloween tou deskou Pink Bubbles Go Away své příznivce poněkud zaskočili, tak to samozřejmě nebylo vůbec nic proti tomu, s čím vyrukovali na albu Chameleon o 2 roky později, ale to jen tak na okraj. Tady je připravená další deska z roku 1991, kterou já osobně považuji za nesmírně povedenou a významnou a důležitou. A je to album se sáhodlouhým názvem The Plague That Makes Your Booty Move, It's the Infectious Grooves. A šlo o prvotinu takového funk metalového vedlejšáku lidí z hardkorových Suicidal Tendencies, který se jmenoval právě Infectious Grooves. No a z té jedničky Infectious Grooves si teď pustíme našlapaný explozivní song nazvaný Punk It Up.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Posloucháte Hard and Heavy, připomínáme si důležité a zajímavé a povedené a úspěšné a tak dál desky z roku 91. A pochopitelně nemůžeme vynechat takzvané černé album skupiny Metallica. Byl to naprosto převratný počin. Metallica s ním dobila světové prodejní žebříčky a nejen ty rockové nebo metalové. Definitivně se stala stadionovou kapelou, bez ohledu na to, že menší část fanoušků si trošku stýskala, že už to není ten správný trash jako na prvních čtyřech albech. Ale prostě album Metallica, nebo černé album, Black Album, je tak důležitý počin, že je vlastně úplně jedno, co z něj pustíme. Já jsem vybral dvě možná méně provařené skladby, které se jmenují Wherever I May Roam a The Struggle Within. Metallica.

Za námi dvojitá porce Metallica z jejich černého alba z roku 91 a ten speciál, to nejlepší z roku 91 a ne významné desky, které slaví 35 let od vydání. Dnes uzavřeme dvěma výlety na tehdejší album brazilské Sepultury. To album se jmenovalo Arise a byla to čtvrtá řadová deska, následovnice dva roky starého průlomového snímku Bennett the Remains. Sepultura vám teď zahraje skladby Dead Embryonic Cells a Subtraction a příště samozřejmě v tomto speciálu ještě budeme pokračovat. Od mikrofonu se loučí Petr Korál a tady dvojitá porce Sepultury.

Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. U hodiny, která bude v letčems naprosto odlišná od těch tradičních posledních hodin se mnou. Takže vítejte, s vámi je Davy. A já když tak koukám na ten playlist kolem, tak si říkám, že k těm vedrům, co kolem nás teď panují, ten dnešek pásne jak mé ruce v kapse, kdykoliv, když se doma začíná umývat nádobí. Za námi němečtí experimentátoři There's a Light. Skvělá věc, prostě skvělá. A v té skvělosti budeme i nadále pokračovat. Čeká nás totiž jednočlenný projekt s názvem Unrequited. Borec se jménem William Melsner už drahně let tvrdošíně tvoří, aby dostal své myšlenky k posluchači. Jeho hudba je snová, moderní, dechberoucí a občas naprosto zrcadlí to, co se ve mně odehrává. Takže za mě klobouk dolů. Já se tedy rozhodl pro tuplák, postupně si tak dáme skladbu nebo skladby z roku 2018 a posléze novější věc, je to tak, z roku 2020. Takže prostě jenom poslouchejte.

Za mě asi tip pro dnešní večer. Unrequited je věc, kterou si poslední roky dopřávám poměrně často a s velkou chutí. Borec toho má na kontě víc než dost, tak si zkuste projet celou jeho diskografii. Myslím, že nebudete litovat toho času, který mu věnujete. Teď avantgarda, progrese a určitě ještě něco navíc. Míříme do Velké Británie. Právě tam od roku 2007 působí uskupení s názvem A Forest of Stars. Jedná se o sedmičlenej soubor, který mu není cizí nic z atmosféry, která by se dala našroubovat do black metalu. Ale takovýho, já nevím, pohanskýho black metalu. I tahle ta hudba mě oslovuje a týhletý partě rád naslouchám. Tak to zkuste taky.

0: Britů.
1: Tak a z Británie rovnou do států. To je země obrovská s nevyčerpatelnou studnicí kapel z jakéhokoliv hudebního žánru. Já, když jsme se tady dotkli s právě odehranou partou toho pohanství, doznal názoru, že by nebylo od věci tak jako navázat, takže Agaloch. Půjde sice o navázání, ale nebude to kopie odehraného. Vůbec ne. Každý, kdo zná tuhletu trojici, ví, že jejich hudba jest zážitkem, na který se musíte soustředit. Takže víte, v roce 2006. A hnedle to vezmeme z Oregonu do Ohia. Tam zas působí kapela If These Trees Could Talk. Taky ambientně vyklidněná věc, která se prostě k tomu pařáku posledních dnů nádherně hodí.

za mě dneska prostě skvělý. Ani jsem vlastně neměl sílu na žádný šílenosti a ortodoxní masírky. Snad vám ten dnešní playlist seděl stejně jako mě. Míříme do finále a před námi je jedna specialita. Vracíme se do Evropy, konkrétně do Švédska, kde před lety působila krátkou dobu parta s názvem Trees of Eternity. Možná by se slušelo říci All Star Band. Výčet kapel, v nichž členové hráli či hrají, Nightwish, Oktobertide, Uncanny, Rotten Sound, Swallow the Sun či Katatonia. A takhle bych mohl ještě chvíli pokračovat. Spíš se ale přesuneme do roku 2016, kdy kapele vychází první a zároveň poslední nahrávka s názvem Hour of the Nightingale. No a ta skladba, co na závěr zazní, bude, aby těch hvězdných jmen nebylo málo, s hostem par excellence, Nick Holmes, Paradise Lost. Tenhle ten chlapík by pomohl, aby to bylo zážitkový. Přátelé, to už je vážně tečka, tak se mějte a zase za týden. Budu se na vás těšit. Davey.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, protože začíná Depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Už jsem se tady docela dlouho nedopouštěl žádné rekonstrukce slavného koncertu některého beatového hlavouna, potažmo pohlavárky, případně kombinace téhož. A protože máme konec června, je právě tak čas tenhle odložený formát zase aplikovat. Zvláště když nám to vychází takřka na den, a to i v případě, že posloucháte premiéru, i v případě, že jste přiložili ucho k repríze, neboť mezi těmito daty je 26. červen a toho dne před 30 lety odehrál se v Praze památný první koncert Red Hot Chili Peppers. A právě jeho rekonstrukci dnes provedu.
2: Hey, all right. I just want everybody to know that I'm changing my name. Because he's not using it anymore. From now on, I want everybody to call me Prince. It's my new name.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Ještě než uklohním obvyklou omáčku z dobových souvislostí, jedna poznámka. Otvírák Sak Majky poznal asi každý, ale druhá písnička už možná v podání Red Hot Chili Peppers není tak povědomá. Ona taky není jejich. Skladbu Waiting Room vymysleli, sepsali a sehráli Fugaci, hybatelé new yorkské hardkorové scény. Red Hot Chili Peppers na turné, o kterém bude řeč, hráli různé covery oblíbených písní. Některé stabilně, některé podle momentální nálady. Waiting Room byla stabilní položkou repertoáru, stejně jako následující písnička, titulka alba, kterým se kapela domohla globálního věhlasu.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Renoti, jak se jim tady familiérně říkalo, stáli v panteonu devadesátkových idolů hodně vysoko. Kdo nepoklonkoval Kurtovi a jeho světlovské gardě, případně si nečuměl na špičky bot a neutápěl se v kytarových vazbách, často kroutil kšiltovku dozadu a pokoušel se o stylové mičurinství, kterému se říkalo crossover, a přemýšlel o tom, jestli by měl koule nasadit si na koncertě Fusekli na holý on. A v roce 96 agentura Interconcerts, která se dělila s 10-15 o post nejvlivnější koncertní agentury v zemi, ohlásila jejich pražský koncert.

0: Technologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Někteří lidé říkají, že je škoda, že Red Hoti nepřijeli o něco dřív. Jejich pražská premiéra se odehrála v polovině období, kdy s nimi hrál na kytaru Dave Navarro, protože erbovní kytarista John Frusciante zrovna prohrával s návykovými látkami na Ipon. Řada fanoušků tímhle obdobím opovrhuje, stejně jako deskou, která jej dokumentuje. Upřímně řečeno, takovými lidmi zase opovrhuji já. One Hot Minute byla a je skvělá deska, která ani trochu nezasmrádla. Právě z ní pocházely předchozí dvě písničky a ta následující taky.

0: depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.
1: Pražský koncert proběhl ve vyprodané a postřechu našvíkané sportovní hale na výstavišti. Vzduch tam prakticky neexistoval. Předskokani byli tuzemští i zahraniční, ale jak Cirkus Praha, tak Mobiho publikum víceméně odzývalo. Ve chvíli, v níž se v naší rekonstrukci nacházíme, se koncert měl dobrat vrcholu. Na programu byl totiž největší hit kapely, jenže zpěvák Antony Kidis v předchozí písničce hodil na pódiu záda a zbytek základní části koncertu odspíval s velkým sebezapřením. Nepomohly mu ani dvě sboristky, které sebou kapela tahala. Naší výhodou, ale zároveň i nevýhodou je, že záznam z Prahy neexistuje. Na YouTube je asi čtvrthodinový dokument z pražského pobytu, ale to je vše. Pomáhám si tedy záznamem z koncertu ze švýcarského St. Gallenu, který proběhl 2 dny poté. Na bootleg je zvukově výjimečně dobrý a repertoáro je v podstatě taky sedí. A Tondu už jeho hrb nebolí.

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: A teď ty souvislosti. První pražský koncert Red Hot Chili Peppers je proslulý tím, co se dělo před ním. Odpoledne totiž česká fotbalová reprezentace porazila v semifinále mistrovství Evropy ve fotbale Francii. A největší úspěch českého fotbalu od Bělehradu 76 se propsal i do atmosféry před halou a v hale. Mám na to spoustu silných vzpomínek. Na fotbal jsem se koukal u přítele Hraboše a pár dní předtím jsme se strašlivě spili při sledování čtvrtfinále s portugalským španělským krabicákem Peñasol. Až tak, že jsem cestou od něj spadl ze schodu a narazil si patu. Jako geroj, navíc důkladně promazaný alkoholem, jsem i se zraněním odbelhal ze spálené ulice přes řeku na Smíchov, kde jsem tehdy bydlel. A nyní následuje popis toho dne, který jsem po letech zaznamenal v prvním dílu našeho společného cyklu Viděno dvojmo, což je zároveň i nejzhovadilejší fotbalový blok pod sluncem. Cituji. Semifinále koliduje s koncertem Red Hot Chili Peppers ve sportovní hale. Pata přestala bolet, což umožnilo rychle si vyřídit akreditace a přesunout se do spálené. Zápas byl opět duchamorný, chcete-li taktický. Navíc šel do prodloužení, což hrozilo nepěknou kolizí se začátkem koncertu. Peñasol podporuje logistické myšlení a tak to risknu a vyrazím do Holešovic. Když vtrhnu do hostince u Antoníčka, ještě se hraje. Malá televize stojí snad na pípě, opilci hypnotizují očima a řvou jako tuři, už v nastavení, natož při penaltách. Když to tam kadlec dá, naskákají na sebe a já si v tu chvíli všimnu zarudlého Romana Dragouna, jak v koutě bez valného zájmu o velký úspěch českého fotbalu cucá pivo. Tohle si pamatuju z Redotu nic. A teď se vraťme na koncert. Základní část končila oblíbenou funky voničkou Stevieho Wandera.

0: Thank you.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Když si čtu dobové recenze, trochu se mi vynořují obrysy toho večera. Kapela vůbec nemluvila s publikem, jela furt dopředu, všichni chválí skvělou souhru a instrumentální výkony. Repertoár byl víc na jistotu než jinde, méně písniček z novinky, více prověřených fláků. První ze dvou přídavků ovšem z One Hot Minute pocházel. Až dohraje, rozloučíme se.

0: depozitář Pop Muzea na rádiu Beat.
1: První pražský koncert Red Hotů stojí trochu ve stínu slavných koncertů té doby. Už byl rok 96 a už jsme brali jako normální, že sem takové šajby jezdí. Na jejich další pražský výsadek jsme si museli počkat 10 let. A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.